0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník.
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás, je. A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No to... nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je no. Hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Co? Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: jo. No, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle... Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa všude dost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
1: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
0: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, ale teď co je tady tohle, F cheese občprůk.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to Ečvíčov, Kvečvíčov,
0: Ečvíčov,
1: zkrátka to je zkratka a přijde sem zkrátka, ta zkratka,
0: no.
1: No
0: to číslo,
1: Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak ten... když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, jo, není to já. Vaše manželka. Podívejte tady, se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no, to víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.

0: No jo, no tak
1: to je pravda, no.
2: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
1: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
2: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedá, to víte.
1: A kvůli tomu se rozvádíte?
2: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
1: Ne.
2: Přijela manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
1: Prosím vám, ona tolik pije?
2: Ne, ona mě hledá.
1: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
2: je
1: budíš,
2: pravě,
1: ale...
2: divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
1: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
2: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

0: že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizerných kroků to měli, nepřišel nikdo, všichni nějak zapomněli.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: 4, 5, 6, 7, 8. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
1: ano.
0: Že jste v domácnosti,
1: ano.
0: Provdaná,
1: ano.
0: A zájem máte o cizí jazyky.
1: Ano.
0: O kolik cizích jazyků máte zájem?
1: Zatím o dva.
0: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
1: Ano. Dvě.
0: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
1: Já mám holčičku a chlapečka.
0: Ha! Holčičku a chlapečka. To je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
2: Ano.
0: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
2: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
0: To je pěkné. Vy jste šibal.
2: Ano.
0: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
2: Ano, ne.
0: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě, políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu, tři. Když jdu spát, svléknu se, čtyři. Když udělám něco špatného, pět, zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, šest, vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, teďko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
1: ano.
0: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
1: Bílé.
0: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
2: Ano.
0: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
1: Čtyři.
0: Číslo čtyři, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
2: Ano, ano.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, Tak co?
2: Dvě.
0: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře...
1: Čtyři!
0: Čtyři... Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mě často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
1: Tak... To je pěkné.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
2: Pět.
0: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
1: Čtyři.
0: Číslo čtyři, svléknu se.
2: No to je pěkné. Tedy.
0: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo, tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: Šest!
0: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte... Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: šoteček. Haló,
1: kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
0: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
1: Haló, jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky, o jako očička, D jako dělíčko, E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice, o jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty moje šlatka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.

Nalepit má se na nás, řekni mi, proč se nelepí, nikdo nic neví.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blýská v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Noc plná hvězd.
2: Mě říkali tady páni od rádia, jestli prej bych taky něco neřekl o tom, jak lovím ty hroši. No já jsem řekl, co bych něco neřekl, hoši. Léta jsem se držel zpátky a mlčel jsem, no ale teďka už doba uzrála k tomu, že už se dá říct lecos. Hlavně, abyste mě v tom pak nenechali. Tak teda, jak se loví hroši? Ono se o tom takhle špatně povídá, když je člověk porád v tom a nedělá vlastně nic jiného, než loví hroši, že jo? No já sice sem tam taky dělám něco jiného, než lovím hroši, o to není. Že jo, no například s manželkou. Teda s manželkou například, snad bych o tom ani neměl tady povídat, on je to takový delikátní. A oni mi hoši říkali, abych jim ty delikátní věci radši nějak vystřihal, nebo jak to mysleli. Tak mi takhle s manželkou obyčejně večír chytáme štěnice. Nebo se všeobecně říká, že v naší republice jsou štěnice na ústupu. No já nevím, jestli je to pravda, tak to asi všechny ustupujou přes můj kvartír.

se taková štěnice loví. Teda lovit štěnice, no to je radost. To si lehnete s manželkou do postele a děláte jako že spíte. Boba, samozřejmě. Já dokonce tak trošičku i zachrápu. Pak najednou vyskočíte, rozsvítíte, popadnete pantofel a už to sviští. Ovšem si to pořádnej pantofel, aspoň 8,40. To mám po tátovi. Ne, že bych měl malou nohu, to ne, ale on dělal u báti a ty pantofle měl jako deputát. Kapánek, jinak se ovšem loví takovej hroch. Takovej hroch vám neleze pozdě, kdybyste se zbláznili. Ono v takovým paneláku by taky nebylo o co stát. Ono by stačilo, kdyby vám tam jenom přišel. Případně ještě drobec zafuněl. Teda mě jednou hroch kejchnul do obličeje a od té doby vám vypadám takovej ukřivděnej. Dokonce jsem si musel dát vyměnit fotku v pase. Myslím v cestovním, ne u kalhot. Ač takovej hroch se vám vyskytuje spíš v džungli, než na vinohradech, to je samozřejmě. Čili musíte za ním jet a nejlepší je to jakožto cestovatel. Je vám jistě známo, že cestovatele můžou být různý. Jsou cestovatele soukromí, čili za vlastní peníze, čili takových je u nás až legračně málo. Jsou cestovatele diplomatický. Jenomže takový si toho moc neužijou, paní, až tam obvykle setrvají v delším srdečným rozhovoru. Potom jsou cestovatelé služební. Ty taky většinou tam absolvují srdeční rozhovory, po kterých se nám tu a tam zvedne export o nějakou tu turbínu, za kterou pak dovezeme voříšky, rara nebo vycházkovou v obuv. Úplně k nezaplacení je tudíž cestovatel mýho druhu, totiž cestovatel na výměnu. Jak jistě víte, jezdí k nám hojně cizinci honit zajíce. Jak po polích, tak i po hotelích. No a výměnou zase jezdíme my honit zvířata do ciziny. No my. Pokud vím, tak jezdím zatím jen já. Páč mám vynikající mušku a švagra na ministerstvu. Vy ho budete znáte, ten jak má vždycky v televizi ty projevy proti protekci. Jmenuje se ten pořad Za naše doma, za tvrdý ven. Tedy co je zapotřebí k takovému cestování v džungli? Především statečen srdce. A pak rychlý nohy, když vám to srdce selže. Ty nohy jsem potřeboval dost často v džungli. Tam jsem jednou honil nosorožce. Asi 6 metrů. Pak honil ten nosorožec zase mě. Asi 6 kilometrů. No, tak to víte, Afrika. Ono se taky říká černá Afrika, ale myslím, že my jako celek jsme daleko černější. Hroch má rád stojatou vodu. Naproti tomu štěnice má zase radši tapety. Když chcete lovit hroši, tak musíte mít především co? No, jasno. Především musíte mít jasno, kdo vás bude platit. Protože kdyby vás chtěl vyplácet někdo tady odsuď, tak to by se vám to nevyplácelo. To by těch ulovených hrochů muselo být jako štěnic. To by šlo vždycky 5 kilo na váhu a zbytek na daně z umělecký činnosti. To já jsem to dělal daleko chytřejc. Já jsem si udělal smlouvu s jedním maharadžou, co tady honil na konopišti bažanty, ale musel se předčasně vrátit, protože mu na ten pobyt zařvali 3 doly na měděnku a 1 důl na rádio. A on mě právě, tenhle ten maharadža mě přemluvil, abych mu chytal hroši pro tu jeho nenažérii. On mi za to dal teda takovýhle smarak. To byl smarak, teda ten jsem prodal za etiopský libry. Ty libry jsem vyměnil za dolary, dolary doma za tuzexový bony, bony jsem střelil za koruny a za ty jsem koupil malbit. No a
Hledal jsem si vymalovat kuchyň, jenomže mal byt. No tak byt co mal. Ale nemal jsem v něm hlinku. No a tak mi to samozřejmě za týden odprejsklo. No, tak jsem si s tím Maharadžou musel příště smluvit na Smaragdy 2. On se sice divil, že nějak ty hroši prodražili, ale já mu vysvětlil, že jsou teď dostáně jenom výběroví. On měl naštěstí nějakou takovou českou povahu, tak to zbaštil. Ale nemyslete, že jsem jenom v té Keni pořád jenom tak chodil s pastičkou a lovil ubohý hroši, to ne. Vím, že jakožto Čechoslovák mám povinnost předávat zkušenosti. Ať už nějaký mám nebo ne. Tak jsem tam jenom sem tam taky mimochodem poradil v zemědělství. No tak to víte, zaostalej národ. Oni zaseli a pak už jenom sklízeli. Oni vůbec nevěděli, že mezi tím se musí taky dělat schůze. No tak zemědělství jsem tam postavil na nohy. Myslím, že na mě budou dlouho vzpomínat. Ale abych se vrátil k tomu lovu. Teda hlavním cílem každého lovu je trofej. Někdo je spokojený, když má parohy. Takových je většina. Ovšem ne tak já. Moje trofej z pralesů, to teda musí být vždycky něco extra. A tak i tentokrát. Dneska mi mojí trofej teda závidí celá republika. To bylo takhle po ránu, časně tak kolem 11. A co se tak šoulám s puškou na okraji buše, najednou mezi těma liánama vidím stavení, já myslím, že to je hájovna, ale protože to nemělo na výkýři parohy, ale hlavu z krokodýla, povídám si, to bude buď to výroba jemných dámských kabelek, nebo porybnej, že jo, a nastojíte, pane. On to byl obchodní dům a prior 68. A co? A měli tam toaletní papír. No tak samozřejmě jsem tam nechal hned všechny diety a koupil jsem si o 3 balíčky, to je trofej.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země v pravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat i prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás, bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně, konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi v akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí.

0: užitečného nedělali. No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohu výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, a proto se založilo divadlo.
2: Prosím vás, a kde?
1: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
2: Ten člověk.
1: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
2: No tak sláva, člověk je. Divadlo je...
1: Ne, divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být Koloseum, to největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
2: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
1: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
2: Už jsem vám říkal, nashledanou.
1: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
2: A vy nemáte fondu?
1: Fondu, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
2: Tak nashledanou.
1: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
2: Tak nashledanou.
1: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
2: A co, když nebudou návštěvy?
1: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
3: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
1: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáh na troj alimenty. Něco nobl, no.
4: Znám jednu dívku, to modulorky.
1: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no?
3: O, Rosemary, o, báje, ty královnou siráje.
1: Něco ještě lidovější, no.
5: A na silnici doprášil, jeden mladý je stáržil.
1: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
2: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodního a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu. Sedneš si, anebo si nesedneš. A on vám si sedne, anebo nesedne.
1: Dobrý, a co na to veríš?
2: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
1: A Burian?
3: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
1: Už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet Národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
4: Znám jednu dívku, to modu koty.
1: A ten levej zpívá tomu pravýmu, tak?
3: Znám jednu dívku, to modu koty.
1: To je výborný, Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
4: Třeba toho. Toreador smělý, pozor si dej.
1: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
4: My pracovali a strádali, dlouhá léta.
1: Opravdu pěkný, opravdu cnu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříče, kdyby byl nějaký.
6: I'm here yesterday, man.
1: Ha, ha, ha.
6: And who knows much I'm here yesterday, man.
1: Výborný! Ale to je výborný! To bude nakonec i na dietky. I 13. plat by jsme si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
7: No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, to by bylo něco ku zdaru, to by bylo něco, něco,
8: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco ku zdaru, to by bylo

0: sám. Já jsem tady zvítel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontalcio, quando ascendo al...
2: Povina!

nejrůznější požadavky. Klade život na muže. Jsou však věci, které může. A jiné již nemůže. Naučil jsem se hrát šachy. Léta chodil do školy. Někdy ale život klade.

jsem ochoten přenocovat. Třikrát týdně ve stohu. Jíst ústřice, nosit cihly. Ale tohle nemohu. Uznejte, že to přece nejde. Podle mého mínění byla by to nejsmutnější profanace umění. Jak mám foukat trombón, když mám v puse bonbon? Jak mám foukat trombón, když mám v puse bonbon? Kdybych tak hrál na piano, na housle či na čelo, umělecké svědomí by ještě možná mlčelo. Dle názoru odborníků nedá se s tím jinak hnout. Budu muset neprodleně.

ve všech místech, kde nemá místo smích. Na hrobech bojím neznámých a na hřbitovech pod studenou zdí. Každý kvítek, byť i růžový, je zlý. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené.

kolem dobré kvíti rozkvětá. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené.

0: Noc plná hvězd.
1: Když byl mlád, nadbíhal pan Písmo ženám, hleděl po nich a scházel se s nimi. Byl to světák a měl v kapse vždycky nejméně za korunu drobných. Říkával, to kvůli vdaným. Některá se nevohlídne, poněvadž se to nesluší vohlížet se za cizím mužským. Za to upustíš na ulici šesták, aby pěkně zazvonil o kámen. To už se může vohlídnout, co to zvoní. Tak, usměje se, kejvne, kdy ten její nebude doma, a je to vyřízený. Vdaný musí na sebe dbát, to je to. A pan Písmo si žil a vesele měnil koruny za šestáky. Až se přihlásil čas. Pan Písmo dostal pleš, měl loupáň a přijal přísné mravní zásady. Potřeboval drobné už jen na spropitné. Už nepouštěl šestáky, aby zvonili o kámen. Oženil se, aby měl někoho, kdo mu jednou oči zatlačí. Je krásný den a pan Písmo s paní ubírají se procházkou ulicemi. Melancholicky pozoruje pan Písmo jaro kolem sebe. Je mu teskno. Vzpomínky z mládí bíjí o vpadlou hruď. Najednou slyšel pan Písmo dobře. O kamennou dlažbu zazvonil šesták. Paní se ohlédla. Vstyčen zahledl pan Písmo, kterak mladý statný muž ukrývá tobolku s drobnými znovu do kapsy. Viděl také, kterak paní se usmála. Když však spozorovala, že se dívá taky pan Písmo, rychle se vzpamatovala. Něco zazvonilo, milý. Nestratil si nic? Ne, nestratil nic. Divoce ubírá se k mladému muži, který v rozpacích tu stojí omlouvavě. To asi já jsem ztratil. Byla to koruna. Vem ji nešť. Koruna. Kde pak koruna, pane? Šesták to byl. Šesták já znám, pane. A vůbec, pane, to já vůbec už dávno všechno znám. Pan Písmo se odstl před soudem pro násilí, kterého se na mladém muži tehdy dopustil. Poučení z této historie je, že všechno má svůj čas a že se sluší včas se oženit.

zeleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach.

0: noc s hvězdou.
1: Je mi trapné o tom hovořit. Oko mé skoro pláče. Ale v druhé části dnešního pořadu se budeme muset bohužel odchýlit od náročné formy show a navrátit se k poklidnému hudebnímu textepílu.
2: Totiž, jak známo, je část po přestávce vždy vyhražena hostům a ty jen těžko můžeme nutit do vířivých a náročných pohybů, které jsou nám se Slávkem tak vlastní a zvládáme až s neuvěřitelnou lehkostí, graciézností a šarmem.
1: Ale Jirko, pořád nevychvaluj naše schopnosti, to každý z diváků vidí, že jsme mimořádně pohybově nadaní. Já bych se raději zeptal pana Balcara, jsou-li všichni návštěvníci spokojeni s rolí diváků, nebo chceli někdo tady účinkovat přímo na jevišti. Ano. Pane Balcare, kolik lidí se přihlásilo?
3: Bohužel, dnes večer se nikdo nepřihlásil. Všichni jsou spokojeni v roli diváků.
1: Tím lépe.
3: A proto si můžeme pohovořit o historii hradu Velhartic. Dominanty hradu tvoří zříceniny, a to raně gotického věžovitého paláce, zvaného též Rajský dům, s jeho protějškem věží Putnou. K Rajskému domu velmi těsně přilehá takzvaný Nový palác ze století 17. s překrásnými přízemními arkádami. Pod tímto horním hradem rozkládá se Dolní hrad se vstupní branou vrátnicí, troskami hospodářských budov, zbytky ohradních zdí a hlubokým, ručně ve skále vytesaným příkopem. Řeknu hodně málo. 13. století. A nyní se odebereme na druhé nádvoří. Zde bych prosil, pánové, nekouřit. Bývala tu prachárna a je zde velmi nebezpečná.

0: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.
1: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku. Blikají dvě hvězdy temnou nocí, Pánbu nás zanechal bez pomoci. Drž se mě za ruku v zimě této, snadné a lehké nebude to. Kdo jiný líp to ví, nežli my.

0: sami půjdeme a milost nad námi. Přes roklevý moly, přes jámy půjdeme.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: V 50. a 60. letech byla hvězdou žena, která měla sama sebe za archetypální hloupou blondýnu. Přitom ve skutečnosti byla bruneta a původně plachá a koktající. Mluvíme o Marilyn Monroe. Z bídné atmosféry se chtěla dostat cestou za herectvím. Nebyla tedy to naivní, zdrogované děvče, které v přiléhavých šatičkách zpívá panu prezidentovi Kennedymu hodně štěstí, pane prezidente. Nebyla zjevně ani tím, za co jí má melodramatický Elton John v písni Svíce ve větru. Ikona, kterou později obdivoval vlastně celý svět, nevzešla z lesku, ale z neklidu, nejistoty a raného pocitu, že bezpečí je jen pomíjivé štěstí. V raném dospívání ji zneužíval pěstoun a rodinný přítel. Jeho žena s ní poté měla něco jako nenávistně milující vztah. Někdy se k ní chovala hezky a jindy poslala do siročince nebo k jiným pěstounům. Tyhle zkušenosti utrpení se nikdy docela nezahojily a vidíme ji na Marilyn vlastně dodnes. Některé rány totiž zůstávají i přes slávu, vrstvy make-upu a retuše na fotografiích. Příjemné ohlédnutí za ní máme proto v novém článku. Najdete jej pod nadpisem Sex bomba jako pečlivý řemeslný výrobek.
1: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Já vám povím, ono celý to tažení do Ruska byl blbej nápad.
2: Jo, to neříkáte, Švejk. To neříkáte nic novýho, pane. To ví dneska celý německý generální štáb.
1: Jo, jenže oni to vědí teprve teď. Já už to věděl dávno.
2: Hold byste měl být německý generál, no?
1: Pane, já neumím nosit monokl. A potom vůbec, řeknu vám, třeba v tom Rusku je to všecko jenom německá taktika.
2: No ovšem, že je špatná německá taktika.
1: No, tak já jsem to nemyslel. Teď přece, podívejte se, sovětská armáda, tedy rudá armáda je zničená.
2: Už dávno, to přeci několikrát opakoval vůdce.
1: No právě. No a teďka Němci utíkají od velikých luk, od Stalingradu, od Kavkazu, od Mozdoku. Já nevím, odkud budou utíkat zítra. No ale před kým to teda utíkají?
2: Snad utíkají jen tak, aby se zahřáli. Proč by vlastně utíkali, když rudou armádu už zničili?
1: No vidíte. A ještě jedna záhada je v tom celém tažení. Proč už nejsou ve Stalingradě a v Moskvě a Grozným? Teď přece vůdce řekl, že až dá rozkaz, takže tam budou na šup.
2: Jestli vůdce nezapomněl ten rozkaz dát, třeba ta intuice ho hněte.

0: Intuice? No co pak o to? To by si mohl vzít trošku opí a to zastaví každou intuici. No, ale stejně nic nevíme. Nic nevíme. Jen se dohadujeme. Nejsme odborníci.
1: No takhle, kdyby jsme tady měli Moravce. To je vojenská hlava.
0: Vy myslíte pana ministra Emanuela Moravce?
1: Já der berühmte Moravec.
2: Ajajajaja, das ist ein Soldat. Wenn dieser Soldat durch die Stadt marschiert, schließen die Mädchen Fenster und die Tür.
1: A co kdybychom mu poslali telegram?
2: Der Moravec ein telegram?
1: Natürlich, on nám všecko vysvětlí. Napsal bych mu klidně: Moravec, bitte erklären, was soll das bedeuten, dass die Wehrmacht so traurig ist?
2: Und was der Führer gedacht hat, gdyż Quetzal, wenn er gekätzt hat, dass že jako tato zima bude zlá, když říkal der Führer, ale ne tak zlá jako ta loňská, která byla zlá, ale tato je horší.
1: Tohle řek?
2: Ve svém novoročním projevu.
1: Ale, no ale... To je jedno. Já si myslím, že ten kabel by byl tak jak tak dlouhý, stálo by to moc drachem a pak, aby jsme Moravcovi taky neškodili.
0: Myslíte u Čechů?
1: O, co pak u Čechů, se mu nemůže nic, jak si tam už se mu nedá škodit. Ale u Němců.
2: O, tam to má dobrý. Der Moravec ist ein gemachter Mann.
1: Možná dnes, ale zítra to může být jiný. Jako ten blitz. Jeden den to byl blitz a teď je to nářez. Odpoutává se to od nepřítele. Dnes není nic definitivní.
0: Ani der Moravec.
1: Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje.
0: Kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je.
1: Nikdy nic, nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může státi.
0: Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak.
1: Vemte například německý blitz. Přijde Stalingrad, ono z blicu není nic.
0: Protože ani ten blic není už definitivní.
1: Neví se,
0: kdo by...

0: Noc s hvězdou.
1: U Pilešků měli svajbu. Ale jakou svajbu? Zabité prasa, jalůvka, slépek a husí jak much? Tož si můžete myslet. V chalupě vůně jak vapatýce, plné opálky koláčků a baterie babůvek stála v komoře na policách a čekala na hrdinskou smrt s jezením. Kmotřinka žajdlíčka si zamastěnou hubu roznášeli svadebčanom slepičí polévku a dívaja se na strýca Důbka bylo vidět, že lokše jsou pravé svajbové, dlouhé jak půťová pěsnička, lebo jich už měli dávno v krku a ještě jim vysali z huby na talířek. Jedni svadebčané pomluvali ženicha, druzí haňali nevěstu, jedni chválili maso a víno, druzí koláčky a přitom pili na zdraví novomanželom a jejich budoucího potomstva. Vědělo se moc dobře, že dnešní svajba není tak zrovna akorát, lebo prej se ženil majetek. Všady bylo živo a šumno, jenom nevěsta v kůtě izby bečala a nahlédala do skrojka, jestli tam někdo místo koruny nehodil bombík. Ženich s dudama zvěsenýma až po zem čučal do prázdna jak koza po kozlatoch a šklébil se, jak kdyby mu perůdku lechtal pod krkem a přitom mu kléšťama štípal ucho. Svajboví otci seděli na otépkách pod kolňou a domluvali se o věně.
2: Tož, Martine, povídají Pelešek, však naša kača je chutná roba, šetrná, pracovitá. No, je pravda, moc řeči nenadělá. Však co je po ženské, když jenom mele pantem, k slovu se za celý den nedostaneš a musíš se chodit vymluvit do hospody, jak třeba ty.
1: Starý bočnica stahli obočí a nazlobeno ocekli.
3: Mňa nech na pokoj. Tvoja stará nosí gatě od té doby, co zazoženil. A mluvit můžeš doma, jenom když je na půti, když tě nečuje. Tá má hubu jak gulomet. A doví, jestli ta tvoja dcera není po ní, však nadarmo se neříká, že kde mají v domě kaču, tož nemusí umět psa.
1: Pelešek rychlo obrátili a pravili.
2: Tož nic vezlím, to jenom tak. No a jak už jsme o tom spěšej mluvili, Jan se dobře ožení, o tom není řeči, protože kekači tu jalůvku a půl sádku dám, jenom ať se doma nebiju. No a když budu vozit nůj, však se můžem spříhat. Náruční stračina táhá dobře a mlatevňu můžem užívat dohromady.
3: No já...
1: Otec bočnica na to.
3: Ale co bude s těma měřícama?
2: S kterýma?
1: Ptajú sa udiveno Pelešek.
2: Na co sa tak hlúpo ptáš? Tož přeca tých 6 měřic příčných.
1: Strýc Pelešek sa nadulí jak puchýř, odpluli, vybafli mračno dýmu, že hnedka aj nebylo starého bočnicu vidět a šalamúnsky zarečenovali.
2: O měřicách sme nic nemluvili. A žádný dávat nebudu. Co ty cigáne cigánský, že jsi nic neříkal? A kdo mě sluboval před 14 dňama hory doli, co?
1: Vyštěkli bočnica. A Pelešek, jak by o nic ani nešlo, ždárali se ve fajce, podrcli si baranicu a pravili.
2: Já, to by se ti tak lůbilo. Měřičky, no pravda. A v příčných, na co se zutrhl zřetaza, nebo co? Co tak, máš ho vidět, vrazí ti do krku majetek, na kterém jsem se celý život řel. Já takých by došlo, a tak tureckého medu bys nechtěl.
1: Bočnice se chytili za srdco, lebo mysleli, že jich po té řeči raní mrtvica. Vyskočili a zařvali.
2: Já ty lumpe, tož ty tak? V čím se chceš vykrútit a udělat si ze mňa vola, když je po svajbě? A s tím to čekáš až do den z kostela? Hej, můdrý si!
3: ale musel bys trefit na takého hňupa, jak si ty, a ne na mě. Kdy ta tvoja kača je také tela, že ju neprodáš ani s milionem, natož tak ze 6 měsícama, alebo z jalůvku, ty farizeju. Ale to sa sakramensky přepočítal. A nevyvaluj na mě ty očiska jak šprůdláky, lebo ti urazím. Ty si myslíš, že nevšil pověsíš fukar na nos, ale já ti něco ukážu, co jsi ještě v životě neviděl.
1: A včil si strýci pověděli to, co není v žádném slovníku ani v životě zvířatstva na celém světě. Bočnica potom vletěli do izby, popadli ženicha za kordulu a vybřeskli.
3: Jane, pojď sem, nech to ubečané udali lapět, takú přitrůblu kaču dostaneš aj s gruntem a ne z jalůvku.
1: Ještě ve dveřách sa obrátili a do otevřených hub překvapených svarebčanů zavrčali.
3: Toho bohda nebude, aby si kdejaký hňup dělal ze starého bočnice povětrňák.
1: A tak básli dveřama, že Josefek Pelejškuj vletěl strachy pod stůl a kukačka, třeba že bylo teprv 4:45, odkukala 12 hodin. Nad manželským slubem dvůch mladých lidí sa srazili dvě škaredé mračniska a nepřestalo řmět ani u soudu. Pán soudci sa snažili usmířit tyto dva divočáky, už kvůli mladým, ale nepodařilo se. A když po výpovědi svědků měli strýc Pelejšek věno vyplatit, vypjali se, že hnedka je byli o metr delší a pravili.
3: Ani mě nehne, neslevím ani o důrku. A dám to víš, ať třeba pukne celý grunt.
1: Potom se obrátili k bočnicovi a dodali.
3: A ty bývalý očeňa ještě poznáš.
1: Na tvrdou hlavu musí být aj tvrdší glocek. Tož na shledanou u krajského.

0: Je pátá ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka musí bejt, vy kluci pitomí. Válka na Ukrajině, zabíjení lidí a ničení všeho, co tito lidé za celé generace v zemi vybudovali, musí pokračovat, stůj co stůj. A kdo to nechápe, ten je zločinec. Ano, přesně tak se chová fašistická sebranka válečných štváčů pod taktovkou zločinců z Německa, Británie, Francie a vlastně většiny jejich slouhů označovaných jako členské státy NATO. Strach z míru už se jeví jako politická diagnóza. Zelenský je v tom až po uši a nemůže si dovolit, aby to skončilo. A tak neustále žebrá o peníze do své černé díry zkorumpovaného aparátu, aby si ruce nad nebývalými finančními zisky mnuli hlavně zbrojovky. Agent Pávek se ve své hlouposti snaží velet Stalinu, protože doma už je lidem víceméně spíš jenom pro smích. A Donald Tusk, předseda polské vlády, podepisuje tajné smlouvy. Tato korupční banda psychopatů nás už zcela otevřeně vleče do propasti, protože nedokáží unést blížící se konec prohrané války Západu proti Rusku na Ukrajině. Války, která už byla ostatně zjevně prohraná na začátku. Blížící se mír totiž pro tyto zločince znamená jistou politickou smrt. Více doporučujeme v celém článku.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti spřátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám

0: Tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel.
1: V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok.
2: Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti držou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama. Že se už i jiné ženy schlédly v klacicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie.
1: A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara.
2: Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení ten týž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer. Přišel jsem si s vámi pohovořit o sexu. No tak tento problém studuji od svých 16 let. Zpočátku jsem se věnoval více praxi, teď už se mi zase o tom lépe povídá. Sex byl v době mého mládí zahalen rouškou tajemství. Často jsem ji odhalil a často mě potom manželé hnali až přes dvě vesnice. Ach, kde je ta doba her a malin nezralých? To jsme se nadělali pitomostí. Nejdříve jsem vlastně ani netušil, že studují sexuologii. Prostě jsem se snažil holku dostat co nejdřív do lesíčka, samozřejmě. No tak, promiňte, že užívám tak otevřená slova. Také bych je mohl samozřejmě obejít. Ale to byste potom těžko poznali, kde končí věda a kde začíná sprosťárna. A mně jde o to druhé. Tedy pardon. Ne. Ne, o to první. Ach, ta vyšší matematika. No tak sex, jak víte, vyžaduje urostlého jedince. Postava Apolóna, tvář Gérarda Philippa. No tak já sám osobně jsem vynahrazoval tyto nedostatky pílí. Často na svých přednáškových turné dostávám otázky. Na některé nejsložitější bych vám nyní rád zodpověděl souhrně. Lze žít bez sexu? Ptá se Jan Překopole z Lodych. Ano, lze. Po 60 jsou například největší radostí šťouchané brambory. Tady Jan Jukajda mi podal v přílepech zajímavý dotaz. Bydlím v panelovém domě a moje žena mi vyčítá, že soused má svoji ženu raději než já jí. Co mám dělat? Milý pane Jukajda, kupte si známou gramofonovou desku se smíchem Vlasty Buriána a vždycky sousedovi večer za panelem puste. Uvidíte, jak za týden znervózní. Další otázka. Vlasta P. mladá. Můj muž je plukovník, ale já miluji desátníka Karla od jeho útvaru. Není to pro mne nebezpečné? Pro vás ne. Ale pluk bude mít asi brzy pravidelné noční poplachy. Dotaz číslo 4. Pan Horimír Jajtelik z Horní Vrané se táže. Ptá se velmi lapidárně. Kolikrát do roka? No tak, bohužel, nemohu odpovědět. Musím vědět, zda se vám jedná o normální nebo o přestupný rok. Dotaz pátý. Jan Kuťkajda, Bože Tahanice. Moje žena je sexuálně vlažná. Myslíte, že mám právo v ní sex probudit? Právo máte. Klidně probouzejte, ale opatrně. Abyste toho zase potom nelitoval. Další dotaz. Bože Hlubina z Kašperku se táže. Je mě 45. Mám ještě čas? No tak vážen pane Hlubina, čas samozřejmě ještě máte. Ale pozor, abyste se nám potom v penzi nemusel tumlovat. A tady je jeden zajímavý lísteček. Tady Ferdinand Bárta z Milešovky se ptá. Stále se psalo o práci a lidé přestali dělat. Teď se zase píše o sexu. Mám strach. Nemějte. Vždycky se najde pár jedinců, kteří dělají i o nedělích. A nakonec Rudolf Pajdourek z Hřenska. Slyšel jsem, že například ve Švédsku se sex provozuje kolektivně. Přijde tato vlna také k nám? Bohužel tento dotaz nemohu sám zodpovědně odpovědět. O práci kolektivů u nás rozhoduje ROH. Tak vidíte, práce kolem sexu na vědecké bázi je velmi zajímavá. Rád bych svou přednášku zakončil dotazem, který se velmi často opakuje. Lidé se mě táží, zde jako na odborníka neklade na mě moje žena přehnané nároky. Klade, samozřejmě. Ale to je všecko.

Jasné kopzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole. Kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zapil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostaných lodníků jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku

prav, ať se na hucom zbíží vynajmout dát. Jo, kdo chce zvrhnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zbíží vynajmout dát. Jo, ahoj!

0: Noc s hvězdou.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že
1: ano,
2: jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištor, soudruhu ředitel.
1: Já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě inzerát našeho inzerátu o místo, že?
3: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte...
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
1: A nejsem náměstek.
3: Ale mohu, vy byste mohli.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, pak právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se jí tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš žít, žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: No, včera byla teplá voda.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiňte, vlastně, já bych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
1: co? Ne, soudruhu vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstěný. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale no jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo tady všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel... Jak
3: později, ano, si... později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, teda, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že...
1: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
3: Promiňte, já bych... Ano. Opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas?
1: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené. Nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde?
3: No v podstatě, sami lapáli.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak. Zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné. Jo. Bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Zdaň. Tak si to vezmete a...
3: Dobré hodiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
3: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž... v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
3: Beru!

vánočních dravinách. Z míst, kde neznám městský prach, z vůní květů, z lásky

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku s poetickým názvem O nás bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně, konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali? No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
3: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V české televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to v steku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají a když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně, zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak, nebo spíše právě proto.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů.
3: Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských.

0: Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen jednu slepici? To snad má být obráceně, ne? Ona říká, depak, ta chudák slepice se má mít líp, než já jsem se měla za mladá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

na obloze nekoneční mraky, uchvalcem mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejzní.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V 50. a 60. letech byla hvězdou žena, která měla sama sebe za archetypální hloupou blondýnu. Přitom ve skutečnosti byla bruneta a původně plachá a koktající. Mluvíme o Marilyn Monroe. Z bídné atmosféry se chtěla dostat cestou za herectvím. Nebyla tedy to naivní, zdrogované děvče, které v přiléhavých šatičkách zpívá panu prezidentovi Kennedymu hodně štěstí, pane prezidente. Nebyla zjevně ani tím, za co jí má melodramatický Elton John v písni Svíce ve větru. Ikona, kterou později obdivoval vlastně celý svět, nevzešla z lesku, ale z neklidu, nejistoty a raného pocitu, že bezpečí je jen pomíjivé štěstí. V raném dospívání ji zneužíval pěstoun a rodinný přítel. Jeho žena s ní poté měla něco jako nenávistně milující vztah. Někdy se k ní chovala hezky a jindy poslala do sirotčince nebo k jiným pěstounům. Tyhle zkušenosti utrpení se nikdy docela nezahojily a vidíme ji na Marilyn vlastně dodnes. Některé rány totiž zůstávají i přes slávu, vrstvy make-upu a retuše na fotografiích. Příjemné ohlédnutí za ní máme proto v novém článku. Najdete jej pod nadpisem Sex bomba jako pečlivý řemeslný výrobek.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bylo by nespravedlivé, kdybych se nezmínil o naší babičce. Je už chudák celá hluchá. Když v našem sousedství vybuchlo velké skladiště třaskavin, babička zavětřila a zvolala: Dejš to, pán.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Za nějaký týden, za nějaký slunovrat mě je 600 let. Tam mi nikdo nemůže upřít, že mám právo na zasloužený tedy odpočinek.
5: Ano. A dostanete nějaký důchod?
4: No, něco mi dají. Já doufám, že mě tedy pošle ROH do HOR.
5: Co to je?
4: No, do hor.
5: Aha.
4: HOR, no. No, na vozidlo mě nezbude, to víte. No. Už se nesvezu. Já chudobná příšera vodní.
5: Tak už si z toho nic nedělejte. Víte, třeba vás svezu já.
4: To vy máte vůz?
5: No zatím ještě ne, ale já hraju.
4: Vy hrajete na housle nebo?
5: Ale ne.
4: Na tromp?
5: To je přece jednoduché, já hraju ve státní loterii.
4: Vy máte los?
5: Ovšem, několik a manžel taky hraje.
4: Vy máte manžela?
5: Mám hodného manžela a mám dvě děti.
4: Vy máte dvě děti? To jste vyhrála na los nebo na manžela? Počkejte, vy se máte? A nedávno jste byla malá holčička, ona má manžela, ona má dvě děti, ona má los a já nemám nic. A chtěl bych mít. A když nic jiného, aspoň ty lozy, kdybych měl. Jestli pak jste taky už vyhráli.
5: Jistě vyhráli. Máme za to gauč a pračku, ale já pořád věřím, že to dá ještě víc.
4: Cože dá ještě víc? Ty glózy, že vyhrajete? Sakramente. Mohl bych věřit s váma, poslouchejte. Hejte, pojďte sem. Já mám tadyhle ještě tak, jak jsem z těch utopených vybral ty drobny, jo. Hejte, dejte to, tady máte, tady jsou ty bankovky. Hejte, kupte mi lózy, jo. Dohromady, když vyhraju, tak se budeme dělit, co?
5: Čoktane, to je od vás moc hezké.
4: Ne, to je chytristika. Víc želízek ohni, hřáti, víc prutů do vody, dáti, více losu, déle. Hráti, ha, to by v tom byl čert, aby nám to nevyšlo. Ať je Československá státní loterie. Já jsem
6: uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

vzal a proč tu je a proč to moře mokré? Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žouřel duši má, diví se trilobit.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je krytství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý udivený tryb.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících,

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kost

větve časem tlející. Ani nevíš, co mi dám.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na Ukrajině už naprosto zjevně vládnou pouze teroristé hlásící se k nacistické ideologii podporující vraždění nevinných lidí, tedy de facto kohokoliv, kdo nesouhlasí s jejich zločineckou politikou. Ano, přesně tak vypadá současná Zelenského junta, která systematicky vyvražďuje ukrajinské obyvatelstvo a vylidňuje celou zemi ročně o miliony obyvatel. Protože však už dlouho melou z posledního, neumí přestat a přiznat si porážku a potom stanout před soudem. Tak podobně jako jejich vzor, tedy německý originál Adolf Hitler, v posledních týdnech chtějí raději zničit celý svět, než aby vyšlo najevo, že mají ruce od krve, že se jim nepodařilo nic, kromě rozkradení rozpočtů evropských států a bezohledného rozvracení vlastního ukrajinského území. A tak dlouhodobě porušují zákony, mezinárodní dohody a Bruselem podporovaní teroristé útočí nyní i na jadernou elektrárnu v Záporoží. Cíl, který je zcela mimo jakékoliv lidské chápání a který tedy už jasně dokazuje jejich rozklad zdrogovaných mozků. Mlčení médií páté kolony po celé Evropě navíc naprosto usvědčuje i je, že fašistické myšlenky a politika jsou právě to, co vlastně Bruselu, Berlínu, Londýnu, Paříži a dalším válečným štváčům vyhovuje. Poprvé v historii navíc nyní junta zaútočila přímo na reaktory této jaderné elektrárny. Dron na optickém vlákně explodoval o víkendu ve strojovně 6. bloku. Připomeňme, že jde o největší jadernou elektrárnu na území Evropy a že ji kontroluje ruská společnost Rosatom. Dmitrij Medveděv už zločince na západě varoval před tvrdou odvetou. Balancujeme tedy na ostří nože? O tom se nyní v protiproudním článku velice dohloubky zamýšlí Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info.

cesta Pražců kýmkovem značená. Kolejnic Tongo.

duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

0: zvon. Slunce se chýlí a sklání níž, já s každou mílí mám domů blíž, mám blíž a zítra večer zas půjdu spát. V kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný ston zní jako zvon. Kolejný ston zní jako zvon.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním? To není zdravé otužování. Nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany, nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany, nachladl se a zemřel.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

nad mrakem černá noc, jak černý frak, jak černý kaviár, jak černý prkno zmář.

být či nebýt. Smrt slzy nesmije, odcházím a dýjem. Do do do do do.

Moc děkujem. Tak to byla skladba George Gershwina The Man I Love, ale já ji velice ráda zpívám právě s krásným českým textem Pavla Kopty. No a jdeme do Afriky. Mimochodem jsme s Ondrou v Africe párkrát byli, dokonce v Alžíru. Taky jsme byli v Maroku. A já jsem ještě předtím byla na pobřeží Slonoviny a

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka. Na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice. Smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém. Zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí. Teplo je pokora, jabloně v ušance,

na masopustní hod. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje, pod sněhem zamrzá mi, na stěnách pod tapetami choulí se šváby. V rozbité lampě půlnoc bliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu průzračná pára, jsem slabý. Vlaž to

slunka zahřeje, samota zastudí, teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí, zimo strás pod kopcem, kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím. Nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli, jen trochu bolí, když vločka z tváře kane, třpitný krystalek ledu na uschlém stromě.

slyšet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: na stanici Hvězda.
1: Jen lehce se změnily rysy a lehce se zjemnily touhy. Jsi půvabná jako kdysi a já stále v roli slouhy.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti, složitě. Žijem, složitě. Žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představity odplouvají do dála, tuk, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, složitě, žijem, složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepa Trumpeťák má v noci u sebe ještě návštěvu a jeden z návštěvníků se ho ptá, kolik je hodin. Pepa říká, Ježíš, já mám rozbitý hodinky, ale počkej, já to hned vypátrám. Veme trumpetu, začne troubit. Za vteřinu na to tluče soused na stěnu a křičí. Zbláznil jste se, člověče, teď o 2:30 v noci hrát na trumpetu?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: papa.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy, je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Velké sletové dílo roku 1938 ohlašuje sletový plakát. To není úsměv a hravá radost hovoru barev umělcový. To je všecko, co slibuje sokolstvo svému státu v duchu sokolském. Tělost na všechny strany a silná paže na ochranu státní vlajky a slovanské lípy. Na Strahově vyrostly obrovské stavby šater a mohutné konstrukce tribun jako zázrak jara. Na několik týdnů se naplní životem mladých i starých. Přijedou naši, kde kdo se chystá.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

přihodí se málo kdy, však jiné je to s mopedy. Dvojníka, když znáš, že našel jsem jej, štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva.

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takového středně velkého žlutého psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? Pa jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za besty? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se právě, pán, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Pán, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostala. Akorát jsem mu dal ostříhat tu velikou žlutou hřívu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vyprávění. Ať odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9, 6 bratrů, otec, matka.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko, přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo.
3: Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože vy jste tu. Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu.

0: tak rád. Tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavy se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhly a soš

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i dva staré do ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se jako každé pondělí posadil znovu před kameru, aby právě s jádrem tvrdého jádra nepodvolených hovořil o důležitých aktuálních tématech. Na přestřes přišla vlastizrádná taktika Hradu, jak co nejrychleji zlikvidovat Českou republiku. Jsme prostě zajatci vlády infantilů, obklopení elitami velkých dětí, které nikdy nedospěly. I přesto všechno Babišovo váhání je však pořád stokrát lepší situace, než by mohla být za Petra Fialy. A co možné údery Ruska na země NATO za to, že Západ ohrožuje ruskou suverenitu? Vidíme skutečně otevírání dvířek Satanovi? A kdo vystoupí ve volbách proti Pávkovi? Jeden z posluchačů dokonce poznamenal, že až odejdeme my, skončí možná i celý Protiproud, ale my víme, že co bude dál, je v rukou Páně. A tak doporučujeme shlédnout celý záznam této pondělní porady.
2: Na stránkách protiproud.info

0: se teda řítí proti vlaku vlak. Lidi už se zachraňujou všelijak, jenom Casey stojí jako kapitán, když pod ním jeho loď jde vstříc hlubinám.
1: Casey Jones
0: na lokálce svojí,
1: Casey Jones
0: mašinfíru král,
1: Casey Jones
0: smrti se nebojí,
1: do poslední chvíle na mašině stál.
0: Až pojedeš tam k Viržinským horám blíž, uvidíš tam vedle trati z Pražců kříž,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden. Haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane Horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Ideální fotoaparát pro mladé začátečníky je Korta. Celokovová komora pro svitkový film šíře 60 mm na formát obrázků 6x6.
5: Korta poslouží k poznání základních principů fotografování pro začátečníka a jako první fotoaparát pro mládež.
6: Korta je dárek za vysvěcení pro děti a dětem do pionýrského tábora.
5: Korta vyžaduje jednoduchou obsluhu a má jen dvě clonové hodnoty, pro mírné a prudké slunce.
4: Korta fotografuje ostře bez nastavování od 3 metrů do nekonečna.
7: Kortou můžete fotografovat i doma. Lze k němu připojit fotobles.
8: Uměli to, že? I my to umíme.
9: I my to umíme.
10: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V 50. a 60. letech byla hvězdou žena, která měla sama sebe za archetypální hloupou blondýnu. Přitom ve skutečnosti byla bruneta a původně plachá a koktající. Mluvíme o Marilyn Monroe. Z bídné atmosféry se chtěla dostat cestou za herectvím. Nebyla tedy to naivní, zdrogované děvče, které v přiléhavých šatičkách zpívá panu prezidentovi Kennedymu hodně štěstí, pane prezidente. Nebyla zjevně ani tím, za co jí má melodramatický Elton John v písni Svíce ve větru. Ikona, kterou později obdivoval vlastně celý svět, nevzešla z lesku, ale z neklidu, nejistoty a raného pocitu, že bezpečí je jen pomíjivé štěstí. V raném dospívání ji zneužíval pěstoun a rodinný přítel. Jeho žena s ní poté měla něco jako nenávistně milující vztah. Někdy se k ní chovala hezky a jindy poslala do siročince nebo k jiným pěstounům. Tyhle zkušenosti utrpení se nikdy docela nezahojily a vidíme ji na Marilyn vlastně dodnes. Některé rány totiž zůstávají i přes slávu, vrstvy make-upu a retuše na fotografiích. Příjemné ohlédnutí za ní máme proto v novém článku. Najdete jej pod nadpisem Sex bomba jako pečlivý řemeslný výrobek.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbytný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Byl neodbytný dále, tak aspoň 60 haléřů na elektriku. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Ani tím se nedal odbíti a řekl, tak mě aspoň kousek nes.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

se dobou si chravou. Bezprizorní vězeň svědomí, u dráhy za dolní Folmavou. Pod mostem

nad Šumavou blesky zlověstné. Vidí skrze houští v nebi plát z kříže Panny sedmi bolestné. Otírá špínu o kabát beze svědků práva zbavený. Stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhem.

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času promutoval vládním do pír pasu, potají jsem slečny kolem pasu, brával jak lék. Tiskna si pak dívku

0: dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

lese jak ten borec tup tu du. A já máme luk, se pivem na melu a pak tu du. Temný kout, milá slečno, to mě mohlo napadnout, že je tu nebezpečno, slova, slova.

Mí vlasy zrezlí mi za ty roky slezly, mám bleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout má pleš, se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bum, bum, bum.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Tento týden zažila naše země vpravdě historický okamžik. Oficiálně totiž poskytovatelé adiktologických služeb, tedy lidé mající se zabývat prevencí, diagnostikou a léčbou závislostí, vyhlásili od pondělí 1. června výstražnou stávku. S poetickým názvem O nás, bez nás. Ale proč? Inu protestují proti přesunu své agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví, i když je jejich důvod rozhorčení na snadě. Na úřadu vlády totiž po léta fungovala jejich rozvětvená chobotnice politických neziskovek a aktivistů, které za Fialovy mafie tvořily páteř hlubokého státu. A premiér Babiš se, považte, tento spletenec neziskových odborníků opovážil začít rozmotávat. Fungovala přitom velice efektivně. Konkrétně, že tyto toho sice moc nedělali, ale ve skrytu nevolených křesel a zmatků na úřadu vlády poponášeli peníze vyvoleným politickým stranám. Na půdě ministerstva by však na ně bylo více vidět a hlavně by za jejich finanční machinace zodpovídal konkrétní ministr. A tak zástupci 91 organizací poslali premiérovi otevřený dopis s výzvou k pozastavení přesunu. Část samozvaných expertů navíc ještě v týdnu opustila jednání ve Strakově akademii, kde se jim vláda snažila osobně vysvětlit, že zefektivnění státní správy je její prioritou a že se bude týkat i dosud nedotknutelného hlubokého státu. Profesionální humanisté z neziskovek označili pak jednání za šaškárnu či za absurdní divadlo. Ostatně něco o těch žánrech asi vědí. Vždyť jsme je také viděli na sudetoněmeckém Landsmannschaftu v Brně. Předvádějí je za státní peníze už řadu let a tak by s tím mohli konečně skončit. Jenže co mohou pod drobnohledem čekat, když vlastně doteď de facto nic užitečného nedělali? No jako všichni neužiteční a nepotřební, čekat mohou výpověď a začíčkem rad o podporu zase o dům dál.
1: Jo, pořád se něco děje.

až tam dojdu se svým klukem, v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací

Káfer do mravence, nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva, povídá ten jeden. Tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci 4denní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. To říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ty jsi tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty jsi tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

jendi, vždyť to tak dobře znáš. A hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk, teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
5: To je veliký štěstí. To
4: já
5: ano.
4: Myslím, že když...
5: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
4: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
5: Když má...
4: Když je moudrej.
5: Ano.
4: Když má fantazii.
5: Výborně. To je velký štěstí, jenže to má háček.
4: Já určitý. Vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí, ale zase se k němu nemohou dostat.
5: A přece je to strašně jednoduchý.
4: No
5: podívejte
4: právě.
5: Se, vemte například knížky,
4: no,
5: jo? No v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
4: Vzdělání.
5: Ano, poezii,
4: no,
5: všecko.
4: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte, že by vyhrály se knihy.
5: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
4: To mě napadlo.
5: No to je fantastické, a ty máte nápady.
4: Ano, to mě napadlo.
5: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jiného.
4: Ale ne.
5: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
4: A to znamená, že tedy...
5: Že to je hotovka.
4: Jo, to je hotovka.
5: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
4: To jede, to mám teda po zlepšováku.
5: No, z toho si nic nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
4: A víte co, pane Horničku?
5: No.
4: Nový nápad, nový zlepšovák. Koupíme si každý polosu.
5: Na knížku.
4: Ano.
5: A co když vyhrajeme?
4: No, musíme vyhrát, protože se prohrát nedá.
5: Pravda.
4: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
5: To se dá riskovat.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno fuk, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší ty najmout dá. Jo, ahoj!

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexn

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info.
4: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se spíšel.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné, tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: možnost, kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně B.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám. S touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

Dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát. Teď vyjít schody nestačí,

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 2. června slaví církev památku svatého Erasma, někdy také Elma, biskupa a mučedníka. O historickém Erasmovi víme s jistotou jen málo. Byl biskupem města Formie v jižní Itálii a zemřel mučednickou smrtí patrně za Diokleciánova pronásledování kolem roku 303. Již papež Řehoř Veliký na konci 6. století zaznamenal, že Erasmovy ostatky jsou uloženy v katedrále ve Formii. Vše ostatní, co o něm tradice vypráví, pochází z pozdějších legend, které jeho příběh obohatily o dramatické a zázračné prvky a zřejmě ho také částečně zaměnili s jiným Erasmem, syrským biskupem z Antiochie. Jakub de Voreň ve své slavné zlaté legendě ze 13. století z obou postav vytvořil jediný příběh. Erasmus byl prý původem ze Sýrie, stal se biskupem ve Formii a za pronásledování uprchl na horu Libanon, kde žil 7 let jako poustevník a kde ho zázračně živil havran. Podle legendy byl Erasmus nakonec nalezen, předveden před císaře Diokleciána a podroben strašlivému mučení. Byl bit, pálen, polévan vařící smolou a vroucím olejem, ale muka ho nezlomila. Uvržen do žaláře byl zázračně vysvobozen andělem, který ho přivedl do Ilírie. Tam pokračoval v hlásání evangelia a obrátil mnoho pohanů. Nakonec byl znovu zajat, tentokrát na rozkaz císaře Maximiána. Legenda líčí jeho smrt s otřásající názorností. Catium prý rozřízli břicho a jeho střeva pomalu navíjeli na lodní rumpál. Právě tento děsivý detail se stal Erasmovým nejrozpoznatelnějším atributem. Na nesčetných středověkých i renesančních zobrazeních je vyobrazen jako biskup, jemuž z otevřeného břicha vyhřezly střeva. Slavný obraz mučednictví svatého Erasma od Nicolase Poussina, namalovaný pro baziliku svatého Petra v Římě, zachycuje právě tuto scénu. Erasmova úcta se rozšířila po celé Evropě, zejména ve středověku, kdy byl zařazen mezi 14 svatých pomocníků, skupinu svědců, k nímž se věřící obraceli s prosbami o přímluvu při nejrůznějších trápeních a nemocech. Erasmus byl vzýván především při bolestech břicha, střevních potížích, kolikách u dětí a při porodních bolestech. Když Saracéni roku 842 spustošili Formii, byly jeho ostatky přeneseny do nedalekého města Gaeta, jehož je Erasmus dodnes patronem. V bazilice svatého Petra ve Vatikánu mu je zasvěcen oltář v severní lodi. Zvláštní kapitolou Erasmovy úcty je jeho patronát nad námořníky. Díky němuž je znám pod jménem svatý Elmo, což je italská zkomolenina jeho jména přes tvar Saint-Elmo. Podle jedné tradice Erasmus pokračoval v kázání i poté, co vedle něj udeřil blesk, čímž ohromil jak pohany, tak křesťany v publiku. Podle jiné legendy uměl modlitbou utišit bouři. Námořníci, kteří byli neustále vystaveni bouřím a úderům blesku, si ho proto zvolili za ochránce. Modravé elektrické výboje, které se za bouřek občas objevují na stožárech a lanoví lodí, jev známý dodnes jako Eliášův oheň nebo právě oheň svatého Elma, byly pokládány za viditelné znamení jeho ochrany. Zvláštní zmínku o tomto jevu najdeme i v zápiscích z Magalienčovy plavby kolem světa. Bože, ty si svému služebníku Erasmovi dal sílu snášet nejkrutější utrpení a neodvrátit se od tebe ani tváří v tvář smrti. Prosíme tě, dej nám odvahu vytrvat ve víře uprostřed zkoušek a bouří tohoto života. Jako jsi chránil ty, kdo se k tobě utíkali na rozbouřeném moři, buď i nám světlem v temnotách a bezpečným přístavem ve chvílích úzkosti. Posiluj naše tělo i duši, abychom tě nepřestali hledat a vyznávat, ať nás potká cokoliv. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šéf říká zaměstnanci, jak to, že přicházíte teprve teďko do práce? A on říká, no protože vy jste mě, pane šéf, včera říkal, abych si svý noviny laskavě přečet doma.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Těšíte se na Spartakiádu a chystáte se vyrobit velkou spoustu obrázků přímo z vystoupení cvičenců?
5: Pak vám poslouží fotoaparát Kyjev 4.
4: Speciální uzávěrka totiž dovoluje nastavit čas na jednu polovinu až jednu 1250 vteřiny.
5: Kyjev 4 je na kinofilm, má vestavěný elektrický osvitoměr. Mechanismus závěrky vylučuje dvojí expozici.
4: Kvalitní obrázky vám zajistí svitkové nebo perfofilmy FOMA.
5: Pro fotografování venku použijete filmu o citlivosti 17 dinů. Za zhoršených světelných podmínek a při použití blesku zakládáme do aparátu film o citlivosti 21 dinů.
4: Svitkový film má tu výhodu proti kinofilmu, že negativy můžete sami kopírovat bez zničování.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: turisté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na Ukrajině už naprosto zjevně vládnou pouze teroristé hlásící se k nacistické ideologii podporující vraždění nevinných lidí, tedy de facto kohokoliv, kdo nesouhlasí s jejich zločineckou politikou. Ano, přesně tak vypadá současná Zelenského junta, která systematicky vyvražďuje ukrajinské obyvatelstvo a vylidňuje celou zemi ročně o miliony obyvatel. Protože však už dlouho melou z posledního, neumí přestat a přiznat si porážku a potom stanout před soudem. Tak podobně jako jejich vzor, tedy německý originál Adolf Hitler, v posledních týdnech chtějí raději zničit celý svět, než aby vyšlo najevo, že mají ruce od krve, že se jim nepodařilo nic, kromě rozkradení rozpočtů evropských států a bezohledného rozvracení vlastního ukrajinského území. A tak dlouhodobě porušují zákony, mezinárodní dohody a Bruselem podporovaní teroristé útočí nyní i na jadernou elektrárnu v Záporoží. Cíl, který je zcela mimo jakékoliv lidské chápání a který tedy už jasně dokazuje jejich rozklad zdrogovaných mozků. Mlčení médií páté kolony po celé Evropě navíc naprosto usvědčuje i je, že fašistické myšlenky a politika jsou právě to, co vlastně Bruselu, Berlínu, Londýnu, Paříži a dalším válečným štváčům vyhovuje. Poprvé v historii navíc nyní junta zaútočila přímo na reaktory této jaderné elektrárny. Dron na optickém vlákně explodoval o víkendu ve strojovně 6. bloku. Připomeňme, že jde o největší jadernou elektrárnu na území Evropy a že ji kontroluje ruská společnost Rosatom. Dmitrij Medveděv už zločince na západě varoval před tvrdou odvetou. Balancujeme tedy na ostří nože? O tom se nyní v protiproudním článku velice dohloubky zamýšlí Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit víc.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hrajeme si léta 50.
1: Už za chvíli?
0: Za chvíli na stanici Hvězda.
2: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila. Izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
1: Na stránkách protiprout.info

Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku.

krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy

0: za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: 50ky o páté.
2: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lidi do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala, když jste se koupala. Já jsem se díval, jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo, ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Něco jako?
2: Jako kdyby.
3: Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš, jako když pěsi, našo si se věsí, to za tmě

0: víš, jako když, jako když, přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

úst seřinu smích, jak voda přes oblásky. Tak jsem tu svoji hlavu zdvihl,

0: Iba sťahovaví vtáci sa vracajú. Iba stromy majú dosť času, aby mohli žiť v spomienkach. Usmej sa na mňa, odchádzam.
1: Haló, tady stanice Hviezda. Vzpomínáte?
2: Na úřadě se ptá jeden jednoho. No a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl.
1: V bezpečí stanice Hviezda.

Kůl má čtyři nohy, domů se to stojí, ten pán v hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho napil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy.

a mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

sotva se vláčí, když najednou je mine noha nohu, nohu, noha nohu, nemine nohu.

0: Tak já jdu.
1: 60ky o 6. Vybíráme z 60. let.
2: Na stanici Hvězda.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

0: Katko! Kačenko!
1: Toníku! Co ty tady? Říkal, že tě chce najmout Říha na dříví.
0: Říkal. A Říha taky říkal. Jenomže mu to rozmluvil jeden sedlák.
1: Sedlák?
0: Jo. A řekl, že nejsem k ničemu. Že by mi dal práci leda ten ubohý blázen šesták. A víš, jak se ten sedlák jmenoval? Rousek. Ano, Rousek.
1: Nesmíš takhle o otci. Vždyť on si nakonec i dá říct.
0: A nedá.
1: A dá. Uvidíš, dá.
0: Nedá.
1: A dá.
0: Nedá.
1: Dá.
0: Nedá.
1: Dá.
0: Nedá. Dá.
1: Dá.
0: Dá. Dá. Dá.
1: A ty si chodíš po lukách? A když jsem v lese, tak si také v lese?
0: Jsem tam, kde ty. A komu to kytičku trháš?
1: Trhám, věneček viju, svýmu milýmu hlavu oviju.
0: A kde je ten tvůj milý? Daleko.
1: Daleko? Daleko. Celé dva kroky ode mne.
0: Pojď, půjdeme do lesa na stráň.
1: Budem se dívat na nebe. Na sebe.
0: Ano.
1: Podívej, tamhle je chudák šesták.
0: Bojí se lidí, Katko. Pojďme, pojď.
2: A proč se oblaka nikdy nesrazejí, když je jich plný nebe? A proč si lidi nepletou věnečky z pěkných slov a z lásky? A věneček úvadne, hlavička mi upadne.
3: Neupadne, šestáčku, neupadne, neboj se.
2: Babička kořenářka.
3: Jen řekni bába. Bába kořenářka. A neboj se, hochu, nic se ti nestane. Ani tamhle těm dvěma. Až bude nejhůř, budou mít ti dva aspoň nás. Sami nebudou.
4: A vida, náš pracant si leží v trávě. Jak kvete louka, Toníku.
0: Ale kvete, otče, a krásně. Vídám na ní rmen a pod mě chuť.
4: Pro sebe vidíš hermánek, to je jistý. Ale starýho Rouska bys nejradši uctil číši bolehlavu, viď?
0: Ale otče, víte přece, že už kvůli Katce...
4: Kdepak, chlapče, kdepak. V téhle zahradě ti kvíti nepokvete. Katku ti nedám.
0: Ale proč?
4: Práci nemáš, peníze nemáš a práci ani peníze neseženeš. V mrákotině tedy ne.
0: Aspoň naději, kdybyste mi nechal.
4: No jak je líbo, mladý pane. Naději mít můžeš. Dám ti, Katku, až v mrákotině práci seženeš. Až mi hospodáře, který ti práci dá, dostavení přivedeš. A až budeš mít dvakrát tolik zlaťáku jako já.
0: Ale otče, přece víte, že se máme s Kačenkou rádi.
4: Rádi, nerádi, už jsem řekl. A snad abys šel aspoň něco z toho schánět, když o Katku tolik stojíš. Dá ti to z práce, chlapče.

0: Co pak je ti, chlapče?
1: Ale babičko.
0: No jen pověz, aspoň se ti uleví.
1: Neuleví. To je konec. Úplný konec, babičko.
0: No. A co kdybys mi trošičku víc pověděl? To víš, jsem už stará. No konec. To se lehce řekne, ale snad nebude tak zle.
1: Zítra má být svatba.
0: Svatba.
1: Katka si má vzít Martina. Starý Rousek ji zavřel doma a já jsem ten poslední, koho by k ní pustil. Ani mluvit s ní nemůžu.
0: A co bys chtěl dělat, chlapče?
1: Nic nemůžu dělat. Ani kdybych chtěl. Rousek mi řekl, dám ti, ale až najdeš hospodáře, který ti dá práci. Až mi takového blázna do chalupy přivedeš a až budeš mít dvakrát tolik zlaťáku než já.
0: A co kdybys přece jenom zkusil přemýšlet?
1: Proto jsem k vám přišel. Chci si u vás vyprosit nějaký kořínek, bylinku proti lásce, proti životu, babičko.
0: A co by to mělo být? O měj? Bolehlav nebo mandragora?
1: Nejraději všechno dohromady, aby to stačilo. Ještě vy se mi posmívejte.
0: Vždyť já se ti nesměju. Usmívám se sobě.
1: Proč?
0: Právě mě napadlo, že potřebuju pomocníka.
1: Na co?
0: Na práci, synku. Záda se mi nechtějí ohýbat, oči už mi taky tolik neslouží a nohy. Ty už mám jenom pro zlobení.
1: Babičko, a k starému Rouskovi byste se mnou šla?
0: A proč ne? Aspoň se trochu projdu.
1: Snad se dá Rousek přece jen umluvit.
0: Co bys ho umlouval? Žádné prošení. Já už tyhle zlaťáky stejně nepotřebuju. Bylinky si najdu v lese, na lukách a u plotů. Tak si je, chlapče, vezmi. Je jich dost. Ten, který ti nechce dát dceru, jich nemá ani plný hrníček.
1: Babičko, vy jste zlatá.
0: Ty plácinku. Vždyť mě umačkáš. No. Ale stejně si měl přijít dřív, hned jak ti to Rousek pověděl. Tak pojď už, chlapče, pojď, půjdeme. Ale pomalu, pomaloučku.
2: Dobrý den, otče. Tak tady mě máte. A zítřejší veselka s Martinem nebude.
3: Nebude, chlapče. Nebude.
2: Tak vidíte, už dávno jsme se mohli dohodnout.
3: Nebude. Nebude s nikým. Veselka, veselka, tramtara, zahrajte mi tu z nejmilejší.
2: Asi mu přeskočilo.
0: Měla jsem to tušit. Rousku, povídám Rousku, kde je Kateřina?
3: Pojďte dál, kořenářko, pojďte, pojďte, podívejte se. Tady leží. Usmívá se, jako by jen spala. Řekla mi, Martina si tatínku nevezmu. Nikdy nechci nikoho jinýho, než Toníka. A pak si lehla a už se jen usmívala. Ten úsměv jí zůstal i teď. Podívejte.
2: Katko, Kačenko.
0: Než by si vzala jinýho, stezkem umřela. Ale kde ty ses tady vzal, šestáku?
4: Říkal jsem, že se oblaka srazí. Proč se musí srazit, když mají veliký a čistý nebe?
3: Nechala mě tu samotnýho.
0: Ty, Toníku, vem Katku do naruče, odnesem jí ke mně. A ty, šestáčku, pojď taky.

0: Babičko, co budeme dělat?
1: Zkusíme všechno, co znám. Všechno, co umím a co mám. Víc dělat nemůžu, synku. Víc ne. Šestáčku, podrž mi hrníček.
0: Ano, ano.
1: Je to lék z benediktového kořenu proti šlaku a mrtvici.
0: A co mám dělat já?
1: Potírej Katce spánky tuhle konvalinkovým octem.
2: K čemu jsou kouzla? K čemu je láska? K čemu nenávist?
1: Ještě dělení kořen a šafrán, nezapomenout na šafrán, routovou šťávu s vinným octem.
2: Proč láska stejně jako nenávist dokáže zabít? Proč?
1: Šestáčku, ještě tu lahev s šalvějovým vínem.
0: A když nepomůžou byliny a koření, co potom, babičko?
1: Víc nemám, Toniku. Víc už neumím.
2: Dokáže láska oživit, když umí zabít?
1: Kdo ví? Možná.
0: Kačenko.
1: Počkej, šestáčku. Nech Tonika.
0: Má milá, vidíš? Obláčky se srazily a je to slyšet až sem dolů, na zem. Aspoň teď jsme spolu, Kačenko. Vidíš? Mám svatební šaty, nové kaloty, nový kabát a taky věneček, co jsi mi uvila. Ty moje královno z louky Pampelišek.
3: Toníku. Toníčku.
0: Kačenko. Babičko. Zlatá babičko, ty vaše bylinky jsou zázračné.
1: Třeba to nebyly jen bylinky, Toníku, kdo ví?
2: Láska je silnější než bylinky. Láska, ta pomůže.
3: Toníku.
1: Buď na ní opatrný, chlapče.

0: podívejte, i starý Rousek přišel. Kdo by to byl řek?
1: No jo, a jak se vyparádili.
0: Tak se přece dostali ty děti.
1: A jak se na ní Martin třás?
0: Prosím vás, vždyť ti dva se mají rádi už dávno.
1: Maj, nemaj, já si taky musela vzít jinýho než toho, co mě uhranul.
2: Tatínku, vy jste taky přišel.
3: To víš, holka, vdává se mi dcera, tak jak bych tu mohl chybět. Svatba je svátek a ten se musí držet jako oprať.
4: Tuhle jsem ti, Katko, přinesl na krk. Zlatý obrázek. Nosila ho tvá máma. A teď ho budeš nosit ty.
1: No, nedá se říct, že by jim to neslušelo, ale víte, přece jen je to divný.
5: Jsi šťastná, Kačinko.
2: Takže kdybych byla jen o chloupek víc, asi bych štěstím musela umřít.
6: Hej, kapelníku! Solo pro ženicha a nevěstu.
7: Solo pro krále a královnu z louky Pampelišek.

0: Toníku, počkej. Nemůžu popadnout dech.
1: To od radosti.
2: Katko.
3: Poslyšte, sousede. Víte vy vůbec něco o tom obživnutí?
4: No právě. Když někdo umře, tak je s ním přece amen. Ne, aby na svý svatbě tancoval.
3: Já vám něco povím. Ona, ta kořenářka, to bude nakonec docela obyčejná čarodějnice. A s tím umíráním to jen tak zaolečila, aby se ve vsi neřeklo.
4: No jo. A to si můžou dělat i peníze, když dovede čarovat.
3: No, můžete mít pravdu. Pořád se jenom motají po lese. Určitě upsali duši rohatýmu.
4: Už to tak bude, sousedko. Určitě.
0: Toníku, jako by na mne smrt sáhla.
1: To si má milá jenom štěstím unavená.
0: Hlava se mi točí, nohy podlamujou.
1: Opři se o mne. Uvidíš, zítra bude líp. Teď si pojď odpočinout. Babičko, prosím vás, co je to s Kačenkou?
5: Počkej, nech mě přemýšlet. Je nemocná od srdce a přece nepomohla ani bazalka, orlíček, ani skořicový olej nebo saturej a ani rajský zrna.
6: Podívejte, mraky nad mrákotínem.
5: Je nemocná od smutku a přece těžké myšlení nezahnala žádná bylina.
1: Plejská se jako ještě nikdy.
6: Musíte pryč. Srážej se mraky přímo nad vesnicí. Uvidíš, Toníku, hned za mrákotínem se jí uleví.
5: Ba, chlapče, to je poslední pomoc. Šesták má pravdu. To lidi v mrákotíně spletli věnec ze zlejch slov. To Katku zabíjí. Jenom to.
6: Podívej se na nebe nad mrákotínem. Jděte a vraťte se, až bude Katce líp.
1: Nechceš si odpočinout, Kačenko?
0: Myslíš na naší stráni?
1: Ano. Budeš se dívat na nebe? Budem se dívat na sebe? Já na tebe?
0: Já na tebe a na nebe.
1: Kytičku ti natrhám.
0: Věneček ti ubiju.
1: A budeme mít aspoň 7 dětí?
0: Ne, 7 to je málo.
1: A není.
0: A je.
1: Není.
0: A je.
1: Není.
0: Není. A budem spolu 7 000 let.
1: Ale to je málo.
0: Málo?

0: Jeden vyptá válku, pořád se ptáš a přitom všechno víš.
1: Všechno ne, ale to o Katce a o Toníkovi určitě. Podívejte se na nebe, zeptejte se mráčků, vidíte? Budou nejšťastnější z celé vesnice a budou mít 7 zdravých dětí a budou spolu 7000 let a budou se mít pořád rádi.
0: A lidi se jich budou chodit do Mrákotína ptát, co je to štěstí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nikosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Slyšíte hvězdu. Hrajeme si léta 70.
1: Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Tak hlíd.

že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl, v dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo z nás ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid. Stín bílý.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila. Izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
1: Na stránkách protiprout.info

věkem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří. V bláznivé markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím. Snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli. A tak si zpívám, a tak se dívám, a tak si dávám do trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. V bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla.

0: Láska je zásah, bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje. Nic se neděje.
1: Osmdesátky o osmé.

nastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit.

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

až podezření, že jsi vlastně zbytečná. Jak malá piha skrytá pohledu.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část 43.
2: Za noci Bernadeta leží a bdí. Poprvé se s dámou pře. Ne, že by si osobovala nárok na nová zjevení, ale proč k ní dáma ani ve snu nikdy nepřijde? O starých věcech se Bernadetě zdává, o lidech i předmětech ztracených a zapomenutých. Jenom o nejskutečnější postavě jejího života, o její jediné a věčné lásce, jí není dopřáno snít. Ale kdyby k ní dáma přišla ve snu a řekla jí: odejděte odsud, vraťte se do Bartres a pracujte tam jako dřív, jako pasačka u madame Lagesové, Bernadeta by v tu ránu poslechla, třeba že je už tak stará. Ale dáma se jejím snům schválně a vědomně odpírá. A Bernadeta je pouhý, zarezivělý nástroj, který dáma odhodila. Zároveň však vyrůstá za nocí v Bernadetiných prsou ještě jiná bolest. Trudí se pro matku. Je to týž bodavý soucit, jaký cítila při rozloučení. Právě proto, že maminka není žádná měkká povaha a že jen málo kdy v životě bývala náchylná k něžnosti, Bernadeta se kvůli ní trápí. Budíček o 4:30 ráno ji často zastihne v pláči. Sestry rychle vstávají, rychle v sevřených řadách odcházejí do domácí kaple ke společné ranní modlitbě. Potom má matka Imbertová nebo jiná starší řeholnice krátký rozjímavý proslov o některém výjevu ze života Kristova, o řádové reguli, o slibech a o usilování po dokonalosti. A už se kněz, který má sloužit mši svatou, ubírá k oltáři. Potom se jde k svatému přijímání. Pak je Marianum, zborová modlitba na počest nejsvětější Panny. Tuto modlitbu Bernadeta s radostí prožívá. Potom je snídaně a začínají denní práce. Práce, která je prací matčinou, Bernadetu těší. Bernadeta nosí vodu, oškrabuje brambory a řepu, omývá salát. Brambory, řepa a salát jsou věci skutečné. Lpí na nich vlhký pach hlíny. Takhle vonívala země v Bartres, když Bernadeta vnořila obličej do trávy. Po obědě je zase adorace. Později svolá matka Bozusová novicky k vážnému rozhovoru, který se koná společně, ještě častěji však mezi čtyřma očima, s každou jednotlivou kandidátkou zvlášť. Tyto rozmluvy se týkají všech problémů mravního života, které nespadají do oblasti spovědního tajemství. Milá Marie Bernardo, úsilí o svatost, k němuž jsme zavázány, se vztahuje, jak víte, na naše přednosti i na naše chyby. O které vaší chybě jsme naposledy mluvili? Přispějte mé paměti. Mluvili jsme o tom, že si pořád ještě myslím, že jsem něco zvláštního, matko. Jakým právem si dnes ještě myslíte, že jste něco zvláštního, dcero? Bernadeta odpovídá se sklopenou hlavou jako ve škole. Jsem pořád ještě pyšná, protože se mi zjevila dáma. Po rozhodnutí pana biskupa Starbe smíte klidně mluvit o nejsvětější paně, milé dítě. A čím bojujete proti této své píše? Což jste nepoznala, jak na dobro bezcenné je vití chvály, jehož předmětem jste kdysi byla? Bernadetě vzplanou oči, prudce je zdvihne. O to jsem nikdy nedbala, matko. To není pravá odpověď, Marie Bernardo. Napomíná ji novicmistrině, naznačujíc tónem velmi mírným nevyčerpatelnost své trpělivosti. O vašich neukázněných odpovědích jsme spolu přece hovořili už dosti často. Ráda bych slyšela jinou odpověď. Bernadeta dávno už zase sklopila hlavu. Ano, poznala jsem bezcennost chvály, matko. A jakou oběť jste si uložila, abyste zlomila vlastní pýchu? Vzdalovala jsem se několik dní od novicky Natálie. To je dobře. Měla byste styk s novickou Natálií, již si velmi vážím, omezovat stále víc. Bojím se, že se k ní cítíte přitahována z důvodů světské rozkoše, protože je to velmi hezká a veselá dívka. To se dá odpustit, milé dítě, já vám to nevyčítám. Mimo to má novicka Natálie přítulnou povahu, což lichotí vaší panovačnosti a neústupnosti. Řekněte sama, nebývala jste odjakživa neústupná, Marie Bernardo? Ano, matko, byla jsem neústupná. Proto by bylo lépe, kdybyste si pro svůj styk s novickami vyvolila některou tvrdou a nepoddajnou povahu. Co myslíte, milé dítě, nebylo by to lepší? Ano, matko, to by jistě bylo lepší. A teď vaše přednosti. Změní novic mistryně téma. Kterou z vašich ctností byste chtěla dále rozvíjet? Bernadeta se rozpačitě začervená, zamžíká, oživne. Prosím za prominutí, matko, ale myslím si, že určitě mám trochu nadání na kreslení. Onehdy jsem udělala skicu Natálie a všem se tu zalíbila. Matka Terezie spráskne ruce. Zadržte, mé dítě. My si, jak vidno, ještě stále nerozumíme. Jste na špatné stopě. Vaše kreslířské nadání, jež nepopírám, je talent, ale nikoliv ctnost. Talent je přirozená vloha. Přirozenou vlohu rozvíjet není nesnadné. Ctnost naopak není vloha, tak docela přirozená, a rozvíjet ji bývá pro nás nesmírně těžké. Ctností nazývám například sílu snášet bez hlesu bolest. Jinou takovou ctností je zdrženlivost. Ale o kreslení už nebudeme mluvit. Či ano? Ne, matko. O kreslení nebudeme už mluvit. Naše řehole není umělecká akademie, pokračuje s úsměvem novicmistryně. Dostali jsme za úkol ošetřovat nemocné a vyučovat děti. S vámi je to, Marie Bernardo, pořád stejné. Celá vaše bytost tíhne k něčemu výjimečnému, skvělému. Bylo by pěkné, kdybyste mi příští pátek mohla jmenovat nějakou skutečnou ctnost, kterou v sobě hodláte vypěstovat.

Je pozdní jeseň, kalný, drsný den. Adorace skončila, hrozí rekreace. V tuhle hodinu přichází pro obyvatelky konventu pošta. Marie Terezie Vozusová si dá zavolat Bernadetu. Tváří se slavnostně a dojatě. Položí dokonce své dlouhé kostnaté ruce Bernadetě na hlavu. Mé milé, drahé dítě, dnes se musíte podrobit těžké oběti. Sama jsem zakusila, co to znamená. I nejpoctivější pokusy a odpoutání nedokážou zpřetrhat jisté přirozené svazky. Já například lpím s úzkostlivou láskou na svém otci. Bernadetiny veliké oči se ještě víc rozšíří. Otec, stalo se něco tatínkovi? Ne, vašemu otci se nestalo nic. Drahá Marie Bernardo, seberte všechnu svou sílu. Vaše paní matka blaženě zesnula, bez bolesti, zaopatřena svátostmi umírajících. Zemřela v den neposkvrněného početí. Tato okolnost nechtě vám velikou útěchou a tajuplným dotvrzením. Matka, zajíkne se Bernadeta. Maminka. A náhle zeslábne, přísná mistrně duší jí tak stačí přitisknout na prsa. Položte se na chvíli sem na tu pryčnu, milé dítě. Bernadeta usedne, opře se o zeď. Několik minut obě ženy mlčí. Když se Bernadetě vrací do tváře barva, Vozusová promluví. Samozřejmě, že vás pro příští dny zprošťují všech povinností, které nechcete či nemůžete vykonávat. Je-li vám ve vašem smutku třeba samoty, můžete jít do kaple, do zahrady nebo kam jinam se vám zachce. Já však bych vám ale samotu nedoporučovala. Na jeptiščiných popelavých tvářích naskočí ostře ohraničený ruměnec stupňujícího se nadšení. Marie Bernardo, teď můžete vyrůst nad sebe samu, domlouvá jí. Vaše matka je mrtvá. Není smrti. Shledáte se s ní. Náš spasitel přemohl vlastní smrtí smrt všech lidí. Ukažte, že věříte v tuto pravdu. Přineste svou ztrátu vědomě Bohu v oběť. Dejte příklad. Přijďte k rekreaci. Proměňte své slzy neochvějnou vírou ve vznešenou veselost. Rozumějte mi, já vám jen radím, mé drahé dítě. Přijdete k rekreaci? Ano, matko. Přijdu. Jakmile vejdou novicky ve dvojstupu na trávník, matka Marie Terezie jim pokyne. Naše milá Marie Bernarda utrpěla matčinou smrtí krutou ránu. Je to nejsmutnější věc, jaká se milujícímu dětskému srdci na tomto světě může přihodit. Ale Marie Bernarda je ochotna svou bolest obětovat. Buďte jí v tom nápomocni. Vesele si s ní hrejte. Novic mistrině vtiskne Bernadetě do ruky dřevěnou pálku. Zahrajme si spolu partii s míčkem, má drahá. Zvolá a skutečně se několik minut sama účastní hry, což předtím ještě nikdy neudělala. Bernadeta hází míčkem, vrhá pestré obruče, běhá o závod, skáče přes švihadlo. Skáče přes švihadlo tak dlouho, tak mechanicky, vytrvale a urputně, až ji Vozusová zarazí. Dost už, Marie Bernardo, jste moc uhřátá. Novicky se seřadí a vracejí se do domu. Mrazivý vítr rve ze stromu poslední zažloutlé listí. Dnes byla asi poslední rekreace na volném vzduchu, myslí si Novicky. Bernadeta a její přítelkyně Natálie tvoří poslední dvojici v řadě. Jakmile projdou vraty a octnou se v tmavé klášterní chodbě, Bernadeta se náhle zhroutí na kamenné dlaždice. Otřásá jí rdousivý kašel. Natálie k ní poklekne a pronikavě vykřikne. Pomoc! Marie Bernarda! Chrlí krev!

Jedna hodina z půlnoci. Prázdnými, špatně osvětlenými ulicemi neverskými se proti větru prodírá osamělý.

mlčí, to trvá dlouho, než dojde do kláštera svaté Gildardy. Strach, že nedojde včas, ho pohání. Vzbudili ho ze spaní a právem. Nastávající smrt lurdské divotvůrkyně vyžaduje biskupova svědectví. Historie učí, že se při smrti vyvolených lidí dějí zázraky. Mimo to je nutno, aby církevní autorita osobně vyslechla poslední přiznání a vzkazy vyvolené osoby. A protože světa běh je spletitý a lidské srdce propast, není ani vyloučeno, že ta dívka na prahu smrti a věčné odplaty odvolá lecos z toho, oč se opírá úsudek biskupské komise. V bráně kláštera už biskupa očekává matka Josefa Imbertová. Korpulentní stařec je celý udýchaný a utírá si čelo. Jak se vede nemocné? Představená Jindy Sám klid je zřejmě hluboce vzrušena. Noční lampička, kterou drží v ruce, kmitavě osvětluje její křehkou tvář, v níž ostře vystupují lícní kosti. Doktor Saint-Cyr se vzdal veškeré naděje, vaše milosti. Je to zkouška. Těžká zkouška, Matko Boží. A co se podniklo? Ptá se zamračeně biskup. Před půl hodinou se mělo Marii Bernardě udělit svaté přijímání. Nebylo to možné, protože ustavičně zvracela. Obdržela potom jen poslední pomazání. Nemocná je při vědomí? Je velmi slabá, ale při plném vědomí. Biskup, který se v domě dobře vyzná, vejde do hovorny, kam ho představená následuje. Biskup si sundá plášť a usedne, aby si oddechl. Jak k tomu pro Boha došlo? Ptá se. Nevěnovali jste jí dost péče? Matka představená odpoví s rukama skříženýma na prsou. Se svolením vaší biskupské milosti jsme novicku zaměstnávali v kuchyni. Na radu doktora Saint-Cyra byla však hned první týden zproštěna těžkých prací. Víme, že služba v kuchyni novicku velmi uspokojuje. Biskup pohlédne nedůvěřivě na představenou. Nepřehánělo se snad v duchovním nebo v duševním smyslu? Pátrá velmi upřímně. Matka Imbertová prkeně namítne. Matka Vozusová dostala ode mne pokyn, aby o novicku Marii Bernardu pečovala s největší svědomitostí a starostlivostí. Slyšel jsem už z mnoha stran, matko, že novicky u vás pěstují trochu podivnou rekreaci, řekne biskup. Rty představené jsou už jen dvě stěží rozeznatelné čárky. Odpovídá se sklopenou hlavou. Naše novicmistrině je toho mínění, že hra na čerstvém vzduchu je nejlepším lékařem proti občasné skleslosti mladých dívek. Doktor Saint-Cyr si výslovně přál, aby Marie Bernarda nebyla z těchto dětských nevinných rekreací vyloučena. Biskup si z hlouby srdce povzdychne. Jsem bez sebe, má milá. Opravdu jsem bez sebe. V létě nám Bernadetu Subirusovou svěří, rok ještě neskončil, na Bernadetu Subirusovou se upírají oči celého světa. Jen si prosím vás představte, jaké následky může mít takováhle náhlá smrt. Co to bude řečí? Co všechno o tom budou psát noviny? Bože můj, jaká hrůzná podezření. Monsignor Lawrence, můj kolega Starbe, ten přímý, obdivuhodný stařec. Monsignor Forkát raději konec věty nedořekne. Žádá, aby ho představená neprodleně zavedla do pokoje umírající. Je to pokoj pro nemocné, místnost dosti rozlehlá. Bernadeta je podložena poduškami. Leží bez hnutí. Její tvářička je po těžké ztrátě krve a několika hodinovém zvracení docela propadlá. Oči se jí lesknou a zachovávají si vznešenou apatii, jakou se vždycky vyznačují. Bernadeta dýchá tak rychle a chroptivě, že opravdu lze mít za to, že u ní už nastala agonie. Doktor Saint-Cyr hlídá tep. Domácí kaplan odříkává šeptem modlitby za umírající a několik klečících sester je odmumlává s ním. Novicmistrině stojí vzpřímená, všecka strnou.

0: s rukama sepjatýma. Její tvář je divně nazelenalá. Její propadlé oči se upírají s toužebným napětím na Bernadetu. Monsignor Forcat přistupuje k posteli. Jemně položí buclatou ruku na ruku nemocné. Slyšíte mě, dcero? Ptá se jí. Bernadeta přikývne. Chcete mě jako svému biskupovi svěřit nějaké přání? Bernadeta tiše zavrtí hlavou. Můžete mluvit? Bernadeta naznačí, že ne. Forcat poklekne a pomodlí se. Potom dojatě vstane a prosí představenou, aby mu vykázala nějakou celu na noc. Když jde po chodbě za matkou Imbertovou, zaslechne za sebou klapavé kroky hrubých bot. Je to novicmistryně. Vaše excelence, osloví ho Marie Terezie třesoucím se hlasem. Nebude nám to nejsvětější pana zazlívat, když bude muset uvítat svou vyvolenou beze slibu? Myslíte? Opáčí dosti zostra biskup. Vyvstává v něm nejasná nechuť vůči této řeholnici. Přála byste si, aby umírající složila sliby? To bych si, monsignore, velice přála. Odpoví rozčilená řeholnice se zatajeným dechem. Biskup Forcat, moudrý muž, velmi zneklidní, jakmile si vzpomene na přímého a obdivuhodného starce Tarbeského. Novicka není ani ryba, ani rak. Katastrofu lze snad poněkud zmírnit tím, že Bernadeta bude pojata do duchovního houfu těch, kdož si svými sliby zasloužili přednost. Nahlas však pouze podotkne. Biskup má moc přijmout sliby od umírajících. Nebude to poprvé. Vrátí se k posteli Marie Bernardy, jejíž stav se nezměnil. Skloní se k její tváři a řekne něžným hlasem. Seberte teď všechnu svou sílu, drahá dcero. Ta, jež se vám v minulosti zjevila, jistě ráda uvidí, když před svým biskupem ještě včas složíte tři svaté sliby. Slib chudoby, slib čistoty a slib poslušnosti. Nemusíte nic dělat, jen slůvkem ano odpovězte na mé otázky. Rozuměla jste mi? A jste k tomu ochotná? Bernadeta dosti živě kývne hlavou. Potom biskup vykoná nesmírně opatrně a šetrně onen svrchovaně neobvyklý obřad řeholního slibu. Pokoj je plný řeholnic, které klečí na podlaze. V čele všech Marie Terezie Vozusová. Když je obřad u konce, vpraví lékař vyčerpané Bernadetě do úst několik kapek vody. Bernadeta je nevyzvrací, ponejprv po několika hodinách. Biskup se na ní usměje. Blahopřeji vám k vašemu novému stavu, sestro. Řeholnice mu přisunou k posteli křeslo. Biskup pohlédne na lékaře. Ptá se očima, jak dlouho ještě? Lékař pokrčí rameny. Čtvrt hodiny panuje v světnici hrobové ticho. Biskup upírá pozorně oči na dívčin obličej, který se při každém výdechu napíná. Konec nastane, co nevidět, myslí si. A honem se ještě odváží posledního pokusu. Snad máte ještě něco na srdci, sestro. Jsem tu, abych to z vás sněl. Jestli chcete, všichni odejdou z pokoje. Sotva biskup vyřkne šeptem tato slova, stane se, čeho se nikdo nenadál. Bernadeta několikrát po sobě zhluboka vydechne. Přítomní se už domnívají, že jsou to výdechy poslední. Kaplanovi modlitby za umírající zazní hlasitěji a naléhavěji. Ale nejsou to výdechy poslední. Jsou to naopak ony první výdechy, které obvykle následují po dušném záchvatu. A z ničeho nic Bernadeta tiše, ale velmi zřetelně řekne. Maminka je mrtvá. Ale já ještě neumřu. Měla pravdu jako vždycky. 6. dne může vstát z postele. Doktor Saint-Cyr shledá na plicích méně podezřelých šelestů než předtím.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Část 44.
0: Vedle domácí kaple svaté Gildardy je prostorný pokoj. Slouží za zákristii a skladiště uměleckých předmětů. Na stěnách visí mnoho zašlých obrazů, které se časem v klášteře nahromadily a pro které nemají lepšího místa. Neverské paní jsou, jak známo, velmi stará kongregace, založená zakladatelem Janem Křtitelem de Lavenem už skoro před 200 lety. A třeba, že po bouřích revoluce musel být klášter postaven znovu, přec jen se v něm zachovalo mnoho pokladů minulosti. Největší obraz z celé zákristie je svatá rodina z minulého století. Dílo celkem tupé a neohrabané. Matka s dítětem sedí na slámě, vedle stojí vůl a oslík a modlící se pastýři zrovna tak, jak to Bernadeta zná a miluje. Jediná nápadná věc na obraze je svatý Josef, který je proti veškeré tradici bezvousí a na hlavě má jakýsi baret. Ve skříních jsou mešní roucha, paramenta, oltářní přikrývky. Trochu zlatého a stříbrného bohoslužebného náčiní stojí za sklem. Ve zvláštní truhle je uložena hromada pomalovaných figurek k jesličkám, čekajících rok od roku na Vánoce. To je teď Bernadetino království. Za rok po onom chrlení krve složila Bernadeta znovu sliby do rukou biskupa Neverského. Dobu noviciátu jí neprominuli. Ale potom trval monsignor na tom, aby ji odvolali ze služby u nemocných, kterou si sama zvolila za pole působnosti. Matka Imbertová musela na biskupův příkaz svěřit sestře Marii Bernardě nejněžnější a nejvzácnější úřad, jaký může klášter udělit. Je to úřad zákristiánky, která každý den ráno naplňuje ciborium svatými chleby. Náhoda tomu chtěla, že stařičká sestra Žofie nebyla už 100 tento úřad vykonávat. Záchvat mrtvice ji ochromil na jednu půlku těla a připravil ji o řeč. Žofie je jedna z oněch jasných, dětských duší, jaké venku ve světě nikdy nepotkáme. Ačkoliv se rty té stařeny hýbají už jen nesrozumitelně, sálá jí z očí proud takového uklidnění a takové radosti, že Bernadetu blaží, když ji při práci sestra Žofie hodiny mlčky sleduje. Ta Bernadetina práce. Když novicmistrině svého času v upřímném zděšení zamítla Bernadetino vroucné přání, aby směla vlohu ke kreslení pěstovat jako ctnost, vrhla se mladá řeholnice hned poté, co jí svěřili úřad zákristiánky, na velmi příbuzné pole. Vyšívání oltářních pokrývek, mešních rouch a jiných podobných kostelních okras není ani v očích Marie Terezie Vozusové kumštýrsky ješitným vypínáním. Naopak, je to práce tichá, skromná a bohulibá a pro churavou řeholnici jako stvořená. Bernadeta, která v sobě jako novicka zčista jasna objevila put utvářet a formovat, nalezla nyní nejkrásnější pole působnosti. Je to s ní stále stejné. Navenek se zdá často netečná, roztržitá a malátná. Jakmile však poháněna nějakou skrytou silou, zaměří svou vůli na určitý cíl, neodradí jí nic a nikdo, ani Jakomet, ani Ditur, ani Masy, ani Peramal, ani biskup, ani císař, ani žulový odpor řeholnice Vozusové. Bernadeta dosáhla toho, že smí na posvěcených textíliích vykouzlovat svýma výlýma rukama barvy a tvary, které žijí za jejím čelem. Dali jí dokonce, kromě potřebného materiálu, k dispozici ještě i listy nakreslení a barevné pastelky, aby si mohla napřed návrhy k výšivkám nakreslit. Tyto návrhy jsou Arciť velmi neobvyklé, ba tak zvláštní, že teprve nadšení několika umění znalých kleriků, jimž návrhy předložili, uchlácholilo ustrašený úlek matky Imbertové a mrazivý úžas matky Vozusové. Od té doby chtějí občas klerikové vidět nové výšivky sestry Marie Bernardy. Ale matka Imbertová vyhovuje jejich přání jen tehdy, když umělkyně sama není přítomna. Představené kláštera zaměňují totiž stále ještě originalitu své mladé spolusestry se sklonem k výjimečnosti. Bernadeta proto nemá nejmenšího tušení, jaký účinek vyvolávají její vyšívané sny. Oddává se této práci nenasytně. Času má habaděj, protože ji na výslovný biskupův příkaz osvobodili od každé jiné práce i od namáhavějších částí řeholních povinností. Ona, která se nikdy neučila kreslit, klečí na zemi před rozloženými listy. V první době se ještě přidržuje vzorů a předloh, ale potom si začnou její malé, neučené ruce vynalézat nejpodivnější květy, jaké její oči nikdy nespatřily, a ornamenty, které se podobají symbolům dosud neznámé víry. Hle, jak tíhne hejno ptáků nebo andělů do fialové slávy nebes. A tam zas je ovečka, podobná veverce, a nese na čele kříž. Vizionářka, v níž byla nadpřirozená síla nazírat dámu, nosí v mysli nesčetné tváře a tvary. A neví o tom pranic. Není si toho vědoma. Neví, co jí přichází do prstů a jak jí to přichází. Když udělá pár náčrtků, položí je do klína staré Žofii. Oněmělá žena umí správně rozlišit mezi tím, co je dobré a co méně dobré. Porovná 2-3 listy, pokývne hlavou a pravý vzor je vybrán. Bernadeta napne do rámu kanavu a dá se do díla, které je stejně namáhavé jako nekonečné a podobá se dílu Penelopy. Bernadeta není netrpělivá. Jakoby těmi pestrými hedvábnými nitkami vetkávala do tkaniny vteřiny vlastního životního času, aby se jich s radostnou lhostejností jedné po druhé zbavila. Jen zborové modlitby, jednotlivá jídla, adorace, růženec a křížová cesta a posléze noc přerušují tuto práci. Rekreace se Bernadeta účastní jen když chce. Ve volné chvíli vklouzne někdy do zákristie sestra Natálie. I ona se ráda dívá, jak roste Bernadetina práce a ráda ji chválí. Jednou se Bernadety zeptá: Sestro, vy jste viděla na vlastní oči nejsvětější panu. Proč nevyšijete její zjev na některou oltářní přikrývku? Ho ne, co vás to napadá, namítne ulekaně Marie Bernarda. Dáma se nedá nakreslit, ani namalovat, ani vyšít. Nemáte ji snad už tak přesně v paměti? Diví se Natálie. O, mám ji v paměti tak jasně a přesně. Pousměje se Bernadeta, s pohledem nehybně upřeným k oknu a přeruší hovor.

Never je středověké ponuré město. Ještě v březnu se v zákristii stmívá hned po 16:00. Proto si Bernadeta již kolem 15:00 přitáhne vyšívací rám k oknu, aby jí z pozdního denního světla nic neušlo. Je to chvíle ticha, kdy část řeholnic vykonává partikulární cvičení ve dvojicích. V posledních letech posunuli rekreaci novicek o hodinu. Někdy Bernadeta slyší po chodbě klapat kroky vracejících se dvojic i napomínání novicmistrně jí dolehne k sluchu. A vedle v kapli začíná řeholnice, mající na starosti hudbu, hrát na varhany. Někdo klepe na dveře. Vrátná hlásí, že sestra Marie Bernarda má návštěvu. Matka představená poručila, aby návštěvu uvedli do zákristie. Bude prý tu hned. Bernadeta udiveně zdvihne hlavu. Návštěvu? Ona nemývá skoro nikdy návštěv. To musí Bernadeta vděčně uznat. Matka Imbertová jí zvědavce drží od těla. Jen náhodou se tu a tam dovídá od ostatních sester, že přišla nějaká osobnost nebo společnost, která chce vidět slavnou Subirusovou, jako by byla jakýmsi zázračným zvířetem. Bernadeta si jednou provždy vyžádala, aby směla setrvat ve své cele, kdykoliv budou cizí lidé prohlížet klášter. Co to tedy může být za návštěvu? Bernadeta vstane. Její přepracované oči rozeznávají v tmavém dveřním rámu jen vysokou, štíhlou postavu muže, který skromně otálí a netroufá si dál. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Pozdravím už formálně a tiše. Na věky amen. Děkuje sestra Marie Bernarda. Čím mohu sloužit? Muž otáčí v ruce baskickou čapku. Přišel jsem se zeptat, jak se daří, sestro. Udělá k ní jeden dlouhý krok a ukloní se. V Bernadetě ustydne srdce. Poznává v tom rozpačitém muži otce, kterého neviděla dlouhá, dlouhá léta. Rozevře náruč, velmi zvolna k němu kráčí a šeptá. Tatínku, jsi to ty? Je to možné? Ano, já. Přijel jsem vlakem, Marie Bernardo. Bernadeta zatne rty, pokusí se o smích. Proč mi říkáš, sestro Marie Bernardo? Pro tebe jsem přece Bernadeta. Obejme ho, přitulí zahalenou hlavu k jeho tváři. Ale mlynář Subiru nemá stále ještě odvahu rozstát. Od té doby, co je jeho dcera, lurdská divotvůrkyně, přísnou řeholnicí, nabyla jeho otcovská nesmělost přímo hrozivých měřítek. Dodnes si tu a tam s nejasnou hrůzou vzpomíná, že chtěl tuto vyvolenou dceru vyhnat k cikánům a kejklířům. Uctivým stiskem oplácí její obětí. O, že jsi za mnou přišel, tatínku, zvolá Bernadeta po chvíli, když se vzpamatovala. Já chtěl už dávno. Před léty, ptal jsem se, ale tenkrát to nebylo žádoucí. A potom, když umřela maminka, víš, jsem byl nadobro ztracený, netroufal jsem si na krok z domu. Bernadeta přivře oči. Její hlas zní tiše a zamyšleně. Och, maminka. Jak umřela maminka, tatínku? František Subiru zešedivěl. Je mu 50. K jeho chování, jež bývalo i za dob psí mizérie a špatné kořálky důstojně slavnostní, přibyl lety a okolnostmi rys zbožnosti. Pokřižuje se. Tvá matka měla velmi lehkou smrt, Bernadetko. Stonala jenom pár dní a nevěděla, co s ní je. To svatý Josef, nechť nám všem dopomůže k podobné smrti, jí byl ku pomoci. A ty jsi byla její velikou radostí, dceruško. Tvůj obraz nosila neustále na srdci.
Teď se u nás dostane koupit spousta tvých obrázků. Tvé jméno měla matka na rtech až do poslední chvíle. Maminka tenkrát věděla, že se už neshledáme. Já ne. Dali jsme si udělat malé obrázky. Pyšní se Subiru. Říká se jim miniatury. Malíři prý za ně dostávají dobře zaplaceno. Přinesl jsem ti maminčin obrázek, děťátko. František podá dceři pozlacený medailon s řetízkem, na němž jsou rysy ubohé Luizy jarmarečním způsobem zidealizovány. Smíš si to nechat? Ptá se pamětliv slibu chudoby. Myslím, že mi to matka představená dovolí, řekne Bernadeta, která se z obrázku dětinsky raduje. Potom posune k Subirusovi židli. Tak mi konečně, tatínku, vypravuj, jak se vám všem doma vede? Subirus si odkašle na znamení uspokojení, že citově těžký úvod si on a dcera šťastně odbyli. Nemohu naříkat, dítě. Obchody jdou. Byl jsem, jak víš, vždycky dobrý mlynář. To jen ta suchá léta mě tehdy přivedla na mizinu. Nebyl jsem jediný. Ale teď máme všichni tolik práce, že ji ani nestačíme. Od posledního podzimku je v Lourdech 15 hotelů. Slovem i písmem 15. Mimo to postavil Lacadé obrovskou městskou nemocnici s několika stovkami postelí. Říká se jí nemocnice Sedmibolestná. A část dodávek pro tuto nemocnici má horní mlýn Lapaka. Tvoji bratři, Jan, Maria i Justin, jsou celkem zdatní mlynářští tovaryši a já už jim neponechávám čas na nějaké hlouposti. I oni tě pěkně pozdravují. Marie má děti, kluka a dvě děvčátka. Přijde k tobě zítra ještě s několika známými z Lourdes. Na knížce mám taky uloženo pár grošů, aby po mně něco zbylo dětem i vnukům, až tu nebudu. Bernadeta poslouchá pozorně, tak pozorně, jako by nedoslýchala. Ach, tatínku, to mám radost, řekne, že se vám všem tak dobře vede. Františku Subirusovi se najednou zarosí oči. A já se zas, děvčátko, tolik trápím. Když si kolikrát v noci vzpomenu, že jsme tě v žaláři nemohli tenkrát lépe opatřit. A teď, kdybychom tě mohli chovat jako v bavlnce. Což pak jsem to tenkrát cítila, usmíje se Bernadeta. A teď mi pranic nechybí. Opravdu ti nic nechybí, děťátko? Optá se Subiru hlubokým hlasem. Připadá mi, že jsi strašně bledá. To dělá ten čepec. Všechny se zdáme bledé. Jsem úplně zdravá. Jakživ mi nebylo tak dobře. Ani astma mě už netrápí. A jako by chtěla změnit předmět hovoru, zeptá se skoro mimochodem. Kdy vlastně přijel tvůj vlak, tatínku? Před hodinou. Ostatní přijedou až zítra. Ach, to máš jistě hlad a žízeň, ulekne se Bernadeta. Nedá se zadržet, vyskočí a vyběhne ze dveří. Má tolik odvahy, že zaklepe na dveře představené. Matko představená, oddychuje těžce, jak běžela. Můj otec přišel rovnou z nádraží, od rána neměl v ústech. Smím, samozřejmě, milá dcero, požádejte sestru asistentku o kávu, o koláče, o likér. Bernadeta sama nese otci tác a prostírá stoleček ve své pracovně. Tváře jí planou. Tak jí obšťastňuje tato služba ženy, věčná služba její matky, kterou smí ona prokázat jen jedinkrát. Okouzlenýma očima přihlíží, jak otec, který je zároveň hladový a rozpačitý z toho, že má jíst uprostřed mešních rouch a svatých obrazů, zvolna jí. Nakonec mu Bernadeta nalije sklenku likéru. Subiru odmítavě mávne rukou, ale jeho pohyb není docela upřímný. Piju poslední dobu už jen tu a tam trochu vína. Pálenku žádnou, ta neprospívá těžké práci, prohlašuje velkolepě. Ale tatínku, usměje se Bernadeta, dnes už přece nebudeš nic dělat. V duchu vzpomíná na nebezpečného bylinného čerta, kterého matka starostlivě zamykala. Myslíš,
zeptá se mlynář nerozhodně. Je to sem k vám ovšem daleká cesta. Připiju ti, podívej, povzbuzuje ho Bernadeta. Já se ani trochu nebojím. A vyprázdní sklenku ani nemrkne. No, to je něco jiného, myslí si Subiru a po třetí skleničce se cítí velmi spokojen mezi posvátným okolím, jemuž vládne jeho dcera. Otec s dcerou nemají už vlastně o čem mluvit. Bernadeta rozsvítí několik svíček. Tmavý obraz svaté rodiny se zaskví v barvách, jaké sám od sebe nemá. Mladá řeholnice sedí přímo pod obrazem. Svatý Josef, patron klidné smrti, vystupuje vážně z temného pozadí. Panna Marie nad děťátkem se usmívá. Františka Subiru se mimo děk napadne. Není to v jistém smyslu rodina i mé dcerušky? Narouhavou otázku četnického brigadýra Delangly samozřejmě už dávno zapomněl.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek se v pondělí potkal tradičně s tvrdým jádrem nepodvolených a probírali se opravdu závažná témata. Tak především 50 odstínů protestů v Brně, kdy jsme zhodnotili, že Zeman byl skvělý, stejně tak Jindřich Reichl. Rozvědčík na Hradě naopak stupňuje rozdělení společnosti a otázkou je, zda nás zaberou dřív Ukrajinci nebo Němci. A proč chce jet tak vehementně na sraz válečných štváčů NATO v Ankaře? Možná proto, že válka s Ruskem je jejich poslední nadějí. A co slovenský holokaust, proč na něj zapomínáme? Otázky pak také padly nad krádeží lebky svaté Zdislavy a mělo to opravdu zajímavou konotaci. Otázkou pak ještě je, zda sudeťáci skutečně zakoření v České republice a zda příští rok, jak se vyjádřili, nebudou mít další sjezd, nejspíše na severu Čech. Více pak tedy doporučujeme v celém záznamu pondělní porady.
1: Na stránkách protiproud.info

0: odpoledne, jak les tady do toho chrámu.
1: Já říkám, že jsem ho viděl odpoledne, jak šel od Kleopátry, já vám říkám, že to počťák.
0: Pane, ten dělá tady. To je buď ministrant nebo kostelník, který víc být nemůže, ale dělá tady.
1: Ale já mě říká, že je to počťák.
0: Jaký zájem by mohl mít pošťák na tom, aby nás házel lvu na pospas?
1: Vidí balík, tak ho expeduje, to je jasná.
0: No prosím. Ať je to pošťák nebo ministrant, přijde sem a bude byt.
1: Já bych byl radši, kdyby to byl pošťák.
0: Proč?
1: Kdyby to byl pošťák, tak by se byl na počtě a na počtě, když straší, tak nejvíc přednosta.
0: Podívejte se, udělejte si pohodlí jako já, je to tady docela útulný takhle.
1: No hezký to tu má, ale šero. A průvan.
0: Šero? No šero. Šero tu je. Ale konečně ať je trošku šero, jen když je veselo.
1: Když je veselo, to může být šero. To může být i průvan, když je veselo.
0: Ono, když je veselo, tak člověk snese i to, že není ve svým prostředí. Ale musí být veselo. Ať je šero, že jo? Ať je třeba i tma a zima. A konečně, ať je i trošku smutno, jen když je veselo.
1: Ono teda tady k popukání není.
0: No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
1: A to chrám, ve kterým se vraždí. A mají tu holuby, slyšel jste?
0: Ale vy jste říkal něco o vraždění?
1: Je to chrám, ve kterým se vraždí. A čaruje se tady.
0: Tak to s tím čarováním, to si prosím nechte.
1: To se vám nehodí, to je mi známo. To dělá prostředí. Prostředí je důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
0: Za kým? Za mnou?
1: Jo, třeba.
0: Jak vypadá, velký?
1: Kdo?
0: No, jste povídal, za váma někdo stojí.
1: Za mnou?
0: On za váma taky někdo stojí?
1: No, tak oni tady stojí dva.
0: Jestli je to ten pošťák s ministrantem? Jo!
1: Co je to za blbostě? Za mnou nikdo nebyl.
0: No to byste povídal.
1: Já dával příklad.
0: Příklad, to je příklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
1: Já mu dávno odpustil už.
0: A půjdem domů.
1: Dobře, tou chodbou. To jsme přišli.
0: A jo. Taky tady můžeme čekat do rána.
1: No já mám čas.
0: No tak, se můžeme posadit.
1: Můžeme si povídat.
0: A dokonce veselý příběh.
1: To byl vlk, co?
0: Ve městě vlk.
1: Já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než když by to byla mrtvola.
0: A od kdy mrtvoli takhle zvou?
1: Od té doby, co mě umřel dědeček.
0: A co mě do toho?
1: Nic.
0: No tak.
1: Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě umřel dědeček.
0: A já říkám, nechte si to.
1: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
0: No ano, teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
1: No nic vám do toho není.
0: No tak. Takhle zvou.
1: Od té doby, co mě umřel dědeček.
0: A co mě do toho?
1: Nic.
0: No tak.
1: Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě umřel dědeček.
0: A já říkám, nechte si to.
1: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
0: No ano, teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
1: No nic vám do toho není.
0: No tak.
1: Taky neumřel.

0: že se mě o něm zdál, tak to říkám.
1: Podívejte se, vám se zdál váš sen po vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
0: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen o mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mě zdálo, jak jsem takhle šel.
1: Kudy?
0: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
1: Po nábřeží.
0: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
1: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží? A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
0: To se mě kvůli vám má zdát Boris Godunov, nebo co? Mně se zdají levný sny. Činoherní vejprava, no. Nábřeží, klandra, tím to hasne. A pod tím nábřežím byly hroby.
1: No, s troškou dobrý vůle tam ty hroby nemusely být.
0: To je pravda.
1: No
0: to,
1: tak,
0: jo, to
1: no
0: máte
1: tak.
0: Pravdu. Ovšem neměli by na čem sedět.
1: Cože by?
0: Cože by?
1: Jste říkal, že by co?
0: Že by neměli na čem sedět, jsem říkal.
1: Jak to?
0: No, kdyby tam ty hroby nebyly, na čem by seděli, kdyby tam ty hroby nebyly?
1: No, jak to na čem?
0: No.
1: Jo, tak. No, ne. No, ano, kdyby...
0: No.
1: Jo, kdyby tam ty hroby nebyly, na čem by seděli?
0: No.
1: No, to jo, to
0: no,
1: jo.
0: No.
1: Ale kdo?
0: Já to neřekl?
1: Ne.
0: A to je dobře. To bychom se báli, jajajaj. A ne.
1: Tak to tedy kdo?
0: Pak,
1: kdo?
0: Jde pak, no. Já to řeknu a budeme se bát. To ne, to ne. To.
1: Bát?
0: Na každým... Na každým tom hrobě seděl kostlivec.
1: A kostli. Já! Já! No a?
0: Co to bylo tadyhle to?
1: Už jsem se vylékal. Dobrý.
0: To se ještě nalítáte. Protože nad těma hrobama také proti nebi se rýsovala taková obrovská stavba. Taková úžasná stavba. Taková ukrutná stavba. A z ní šla věž. A ještě jedna věž. A ještě jedna věž. A bylo to ošklivý. Najednou se tam rozsvítilo. Já tam vyjdu a tam byla taková čtverohranná rotunda a byly stolečky a židličky a židličky a stolečky a natřískáno. Nabito jeden na druhým, samej kostlivec.
1: No to mě nevadí. Jak je jich víc pohromadě, to už se nepojí.
0: Já tam byl jediný masitej.
1: Jo, jo.
0: Také jsem si sedl. Najednou mám pocit, že za mnou někdo stojí, tak se otočím. A za mnou skutečně stál takový dlouhý, štíhlej, vyzáblej kostlivec a přes ten hnát měl servitek. Vrchní kostlivec. Nakloní se ke mně a povídá, račte si řád.
1: Řád?
0: Račte si řád.
1: Jak to, co to je řád?
0: No, račte si přát.
1: No jo, přát, ale vy jste...
0: A kostlivec nemůže říct p.
1: Proč?
0: No, protože nemá pisky. To žádný kostlivec není zprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. On povídá espresso, já povídám espresso. A než jsem to dořekl, ta káva tam byla.
1: Jo.
0: Já se chci napít. A najednou vidím, ta káva není ve skle.
1: Jo.
0: Ta káva není v šálku.
1: Jo.
0: Ta káva je v lepce.
1: Ne.
0: Jo. V lepce. Jenom tady v těch uších byly špuntíčky, aby to neteklo. No já se chci napít. Ucho to nemá. To u mě je první.

0: Jak se takhle točím, tak najednou mě ta lebka povědomá a on je tomu dědeček. Já povím, no pane vrchně, já jsem si objednal kávu a vy mě ji nesete v dědečkovi. Ne, že bych se ekloval.
1: No, dědeček čistotnej.
0: Nikdy v té hlavě nic neměl, že ano. A co si tak povídáme, tak takhle, od šaté, od rubášny. Ke mně mohutným krokem jde kostlivec bez hlavy. Přímo k mému stolu, popadne tu lebku, nasadí si ji, podívá se na mě a povídá, ho, ho, ho, to jsi ty, ty, iluto.
1: Piluto.
0: Filuto.
1: No ne, jste říkal p, že nemůžou.
0: Já jsem říkal, že nemají pisky.
1: No, p, p.
0: F, f, f.
1: F?
0: No tak.
1: H, a jo, taky ne.
0: To jsi ty, ty, iluto. F. Sundá tu hlavu a povídá, podává mi a povídá, tak umej, umej.
1: Ano, jako funfej, funfej.
0: Bumbej, bumbej.
1: Jo, p, taky nemůžu.
0: A nedělejte se mě flfouna.
1: No, rozumím, co.
0: Já tu lebku vemu a chci mu přibít na zdraví.
1: Jo, jo.
0: A jak tu lebku dávám takhle k ústům,
1: no, no, no,
0: najednou ta lebka udělala.
1: Tady poslyšte, to je báječ.
0: Jo, vám se to líbilo? A co se vám líbilo?
1: No ten konec s tou lebkou.
0: Kerej?
1: No jak jste chtěl dědečkovi připít na zdraví, jak už jste tu lebku nesl k ústům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedl. To jak ta lebka udělala to...
0: Vy to umíte líp než já. Hele, jděte studia, studia obklíčíme ho, jo? Já si nenechám kazit a nekdo.
1: Halo, halo, a kdyby jsme se minuli, čekám naproti chrámu v té hospodě.
0: Jo, jo.

0: Noc plná hvězd.
1: Nemyslete si ovšem, že v show musí být pořád jenom samý zpěv a hudba úhrnem, tedy hluk. Tak to tedy zase ne.
2: Pohyb, prosím, pohyb může být a nemusí to být ani ten základní pohyb show 2-3. Může to být pohyb úplně tichý.
1: Ovšem profesionálně provedený.
2: Proto ho taky budeme provádět my dva.
1: My dva totiž máme jedno takové číslo mezinárodní úrovně, o který se šaubis by zmení, co? O který se šaubis by zmení, co? O který se šaubis by zmení perou. Je to pantomima.
2: Zkrátka, abychom to dlouho neprodlužovali, v rámci tohoto show uvidíte pantomimickou velkoscénu Lov na medvěda, věnovanou námi dvěma francouzskému mimu českého původu Jean-Gaspard de Biron. Paris Saint-Denisien.
1: Role si pak mimové Šimeka Grossman rozdělili při náročných pantomimických zkouškách takto. Lovec, tedy myslivec zelený, mim Jiří Grossman.
2: Medvěd, huňáč, mechem potažený a rosou slabě navlhlý, mim Miloslav Šimek mladší.
1: Jak to mladší? Existuje snad někde ve světě nějaký mim Miloslav Šimek starší? Kde je? Přiveď mi ho. Rád bych se s ním poměřil. Všimni si mých grifů.
2: Svátku, když říká mladší, chci zdůraznit, že medvěd je mladý.
1: Vysoce inteligentní.
2: Zachovalý.
1: Krasavec.
2: Z drápky neobroušenými.
1: No, pak ostrými.
2: To znamená, že lovec, jako já, s ním budu mít množství práce.
1: To budeš.
2: Čili úhrnem scénka bude vzrušující, i když je to pouhá pantomima, neboli drama plné mlčení. Spokojen?
1: Dost řečí, začneme. Pane Balcare, gongujte. Já jsem medvěd. Huňáč. Jdu se ukrýt do houští.
2: O tom ovšem já nic nevím. Já jdu po lese. Jsem lovec, nemluvím, protože je to pantomima. Za to ovšem slídím, po čem bych střelil. Držím pušku, to jste poznali, to jsou právě ty klasické prvky pantomimy zavedené Marcelem Marceau. Hele, tam letí pták, zastřelím ho. Řekl bych vám podle hlasu, že je to orel. Ale nesmím, protože v pantomimě musí být absolutní ticho. Bum! No, stejně jsem ho netrefil, až zítra. Nejsem v lese naposledy, jsem lovec, umím lovecký písničky, ovšem ty vám zpívat nebudu, protože pantomima je umění naprosto bezzvučné a tiché.
3: Jsem medvěd grizzly a čichám člověčinu. Mručím, mručel bych víc, ale kamarád tvrdí, že je to pantomima.
2: Abyste si nemysleli, že jsem se pomát. Já pantomimicky vyjadřuju zděšení a hrůzu. Tady máš cukřík od hospodyňky.
1: Mně si neochočíš. Pantomimicky naznaču, že je lovec blázen.
2: To je dramatický, co? Já vám řeknu, nebej to pantomima, já bych zval.
1: Chci na něj skočit. Pantomimicky se rozkmitává.
2: Pantomimicky ho zastřelím. Cvak. Nemám náboje. Vyplejtval jsem je blbě na ptáky.
1: Využívám toho, že je lovec bezbraný. Chvátím ho a rdousím. Též trhám silnou počívku.
2: Naštěstí mám vlněné prádlo. A pantomimický nůž. Tím skolím to tupé zvíře. Zase
1: nech mě, myslivče, nech mě. To tolik bolí, zasáh si mě brzlík.
2: Co prosím tě mluvíš pantomimně?
1: Omluvím, promiň, promiň, pomácem se bolesti. Omluvte mě, odcházím zdechnout do houští.

0: Noc s hvězdou.
1: No, tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisy Hák.
2: Poklonka, pane komisaři.
1: Dobrý den, posaďte se.
2: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
1: No, jen se posaďte.
2: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
1: tak moment.
2: To bylo tak.
1: Moment.
2: Prosím.
1: Nejdřív projdeme to nacionále.
2: Kam?
1: Vaše nacionále.
2: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionále.
1: Proč bychom měli jezdit do internacionálu?
2: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
1: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
2: Ne, no tak sláva, vidíte, a stará už doma gruntuje.
1: Jak to gruntuje?
2: No čeká domovní prohlídku.
1: Prohlídku?
2: No.
1: A proč?
2: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
1: Ženatý?
2: A jak, milej pane zlatej?
1: Jak to a jak?
2: No, to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodnej a já jsem porád ještě ženatej.
1: Máte děti?
2: Nemám, akorát Vendu.
1: No, to není vaše dítě?
2: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomek než já.
1: Ale váš syn to je.
2: No, to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
1: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
2: Jděte, a vypadáte tak nanejvejš na jednu pastorkyni.
1: No. Tak, abychom se dostali k věci.
2: Ano, ano.
1: Tak, jak to bylo.
2: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
1: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
2: Ne, dýně.
1: A to je máte v kukani, ty dýně?
2: A depak, to se u nás říká vrátnici, víte?
1: A tak,
2: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
1: Okamžik, já to znamená.
2: Jo, jdu se podívat?
1: Jo, uslyšel jsem náraz.
2: Co, vy taky?
1: Ne, já píšu výpověď.
2: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
1: Ale svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
2: Ale depak, nevyšel.
1: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
2: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
1: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
2: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
2: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
2: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
1: Tak to byl náš vůz.
2: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
1: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
2: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jinej by mi klidně projel krz kukáň a ještě by mě vzal sebou do fabriky.
1: No a co řidič?
2: No ten by panečku koukal.
1: Já myslím toho, co tam byl.
2: Jo, toho, co tam byl, tak ten tam vůbec nebyl.
1: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
2: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
1: No a nic se mu nestalo?
2: Ježiš, jak pak ne, zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
1: No jak to, že nemehlo?
2: Nemohlo.
1: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
2: No a třeba ho to nenapadlo.
1: Myslíte, že dostal smyk?
2: Od koho?
1: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
2: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
1: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
2: No, to je fakt. To je čas, víte, soudruhu, blbej.
1: No, jednou přijde doba, když si budeme počasí řídit sami.
2: No, a to už budeme zaplať pámbu na Volšanech.
1: Myslíte, že se toho nedožijeme?
2: Jože, vy byste mi dal, já tam nastupuji od prvního ve vrátnici. A stará tam bude prodávat kytičky.
1: No. Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
2: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
1: Taková jako trochu lila, ne?
2: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
1: Číslo jste si nepoznamenal?
2: Depak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
1: A jak vypadal ten řidič?
2: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
1: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
2: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
1: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
2: No tak, on mi žádnou neukazoval. A doví, jestli mě vůbec u sebe.
1: Ale já myslím postavu.
2: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
1: A co obličej?
2: No tak v obličej měl takový jako vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej obyčejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
1: No dovolte. A potom odjel, že?
2: Ano, ano.
1: A to se ani neomluvil?
2: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
1: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
2: ale
1: co?
2: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lékat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
1: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
2: To pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
1: Jak to?
2: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
1: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
2: A víte, že to je možný?
1: No.
2: On trochu šišlá.
1: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
2: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
1: Ano.
2: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
1: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
2: Ne, v tom autáku.
1: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Hlustvisiák.
2: Ano, ano.
1: Tak můžete jít.
2: Děkuji, otcíve.
1: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
2: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
3: Za hodinu bude půlnoc.
0: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Dneska poslední si už sklenil.

0: Noc s hvězdou.
1: Na palubě lodi primátor Dietrich zuřil děsný boj. Pan Hadraba, Šesták a Jack Aspirin se vrhli na kapitána, ostatní lodníci na surového kormidelníka a Trampově na prvního důstojníka, který byl členem jízdního sokola a nejdéle odolával. Ovšem přesila byla tak značná, že záhy byli všichni tři přemoženi, svlečeni do košile a vysazeni na pusté pobřeží u Chuchle. Vzbouřenci jim tam nechali jedině termoflašku s kafem a odpluli za vítězného řevu směrem k Modřanům. Lodníci primátora Dietricha pozvedli své sklenice a provolali: ať žije kapitán Hadraba! Hadraba vypíjal pyšně hruď, zavdal si z láhve a zvolal: ať žije první kormidelní Česták! Hrozivé mručení se ozvalo ze skupiny Trampů. Ať žije kapitán Aspirin! Zahřměl Forbes. Výborně! Hulákali ostatní Trampové. Hadraba postoupil kupředu se založenýma rukama. Kdože je kapitán? Řekl ledově, dotýkaje se skoro nosem obličeje Jackova. To se ukáže! Zařval Forbes a přiskočiv k němu, strhl mu čepici. To byl povel k nové bitvě. Lodníku byl se dvěma strojníky pět, Trampů o jednoho více, všichni v půdkách tužení. Byli by hlas rozhodli boj ve svůj prospěch, nebýt pana Hadraby, jenž byl nejobávanějším rváčem v celém Povltaví. A tak vždy, když Trampové nabývali vrchu, zatlačili na ústup pádnými údery svých chlupatých pěstí. Nick Wharton a Tramp Chiclets byli sraženi k zemi a plavci měli nyní převahu. To vše pozoroval psík Matlafousek a uchopiv banánovou slupku, která ležela pod lavicí, položil jí Hadrabovi pod nohu, dříve než došlápla na zem. Panu Hadrabovi noha ujela a již mu seděl Forbes na zádech. S obrovským úsilím se lodník zvedl, ale v tom již přiskočil Matlafousek znovu s jinou slupkou. Při druhém pádu si rozbil Hadraba nos a zůstal ležet, načež se ostatní lodníci po krátkém odporu vzdali. Byli vsazeni i s Hadrabou do člunu a zanecháni bez kompasu na širé Vltavě. A tak se stalo, že Matlafousek, malý, ale chytrý pejse chlapce Budulínka, rozhodl o výsledku historického boje, který se odehrál mezi hrdiny vltavských vodních plání, lodníky Pražské paroplavební společnosti a svezepými syny divočiny, Trampy osady Hyhaho, onen památný letní večer na palubě lodi primátor Dietrich.

S královnou snil cestou denně, dám se pěkně v rozhovor. Chtěl jsem vědět, zdali v Seině též proud bublá, jasně pěně, jako v říčkách našich hor. Zdali jiní za jeseně také solí míhá se, jako v nivách Provence. Zda vám fíky dozrávají prostřed zimy prokleté, zda snad jabka z vašich májí trpkou příchuť nemývají. Zda tež hrozny zobete jako dole v našem kraji. Vzpomínáte doposud na pomerančovou chuť? Netrápí vás vzácná paní, někdy smutek tesklivý při vzpomínce na kraj strání, kde i v zimě bez přestání česají se olivy? Těší vás snad bubnování krup a dešťů studících v opuštěných

0: kol Margarity, na místě, kde zabit byl,
1: trubéru kříž postavil.
2: Od těch dob však poezie osvětlila temný les, růže, pes a agácie, jako kolem Marzílie, u hrobu mu rostou dnes. Paříž, chtivá ambrózie, na jaře teď se všech stran chvátá klouce

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básen, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi nebaví.

0: noc s hvězdou.
1: Lidé jsou potvory.
2: Zavrčeli strýc Pargan, zasakrovali a odpluli si. A měli aj pravdu, lebo co se jim totkaj stalo na Pilejškovej svajbě, to by už dožralo je mrtvého. A to vždy si na to vzpomenu, uši za jim hýbu, jak vržu zubama a ruku mají na křiváku. Tož jak už to na takej svajbě bývá, ľudí plno a o jezení, pití a všelijaké překvapení je vždycky postarané. Strýc, který byl z nevěstinej strany pošvagrovej první bratranec, co by pozvaný svadebčan, lapěli v kůti jak noša hub a výdali šestý taléřek slepičí polévky s těma dlouhýma lokšama. Vysali jim z huby jak pastýřovému punťovi fúsa a mlazgali tak chutno, že svadebčané, kteří už přestali jíst, se dali znova do jezení. Mezitím, než kuchařky donesli maso, zjedli strýc opálku, koláčku a misku milostí a za hodinu už fučali jak měhěšku. Ženichůj, bratr Janek, pagáža vybíjaná, dívaja se na strýca, mrkl na Juru, Franska, Jošku a už jich vidíme, jak co si paklují na mlatevni. Chlapčíska, co by jsme tému Parganovi jenom vyvédli? Začál Janek. Celý den jenom žeru jak najatý a zdá se ně, že už si aj palcem potláčali. Oni sa chcú najest najmej na 14 dní. Však mě pravili kmotřenka Žajdlíčka, že strýc 3 dní před svajbou nic nejedli, aby sa u nás mohli, jak sa patří, nadspat. Zerzavý Jura, který sa trochu zajíkal, ale ináč chytrý jak opíca, pravil. Kluci, dajme mu do slijovice živého stříbra. Šohaje vykřikli radostí a zbůchali Jurku za dobrý nápad. Za chvilku se ztratil z izby teploměr a několik stříbrných guliček rtuti jezdilo ve škatulce o cirek. A včil se šil na Pargana veliký pytel, do kterého měli každou chvilku vletět. Kluci začali kolem strýca kroužit jak jestřábe, jenom zaglvnout. Strýcu, tož když jsme se tak chutno napapali, tož by neškodilo zatvrdit to kapku halůzkovej, co pravíte? Začal idášský Janek a strčil strýcovi do ruky 16 tej dobroty, kde sa na dně ligotala malá gulička, na kterou neměli strýc nikdá v životě zapomenout.
1: Já kakra, holde, to já, tož na zdraví, chlapci. Ať žijou děti našich rodičů a nech jsme živí až do smrti.
2: Zařečnovali strýc, zamžúrali očima na sklenku, posvátno dodali:
1: Vendi donútra a neškoď.
2: A vyrazili čertovský nápoj až do dna. Šohaje sa ztratili jak para a nakúkali za rožkem, co bude dál. Strýca spokojeno usadili, zapálili faju a dýmili jak zacpané kamna. Povolili řemeň o 3 dňůrky a jejich zamastěná huba měla výraz jak děcko, když má nacukrovaný cumel. Za chvilku si jaksi zhluboka odechli, poposedli a odpluli. Začalo jim být horoko, krapy potu jim stály na čele a červený byli jak šumické tela. A najednou to na nich došlo. Vyletěli na dvůr jak jeleň a už nestačili doběhnout k mlatevni. Hrklo v nich, jak kdyby jich potěl v kolenách, nad Antonínkem zařmělo a myslím aj zablísklo. Oči vybůlené, zuby zaťaté, ještě nikdy v životě tak rychlo třaslavice nezdělávali. Ale bylo pozdě. Chyběly jim 3 vteřiny. No já, ale co včíl, dobrá rada drahá. Strýc daleko pro rozum nešli. Vzali obušek a utěli poškvrněné pudlo na špálku. A včíl přes mlatevňu kolem zahrad dom. Ještě 2x se museli strýc po cestě zastavit, lebo vždycky ještě zařmělo. Ale už měli tu výhodu, že nemuseli zdělávat třaslavice. Obušek vysekal cestu. Na druhý den vylískali Jankovi po tej hubě škaredej, lebo nemohli zapomenout, jak ju měl oštěřenou, kdy sa tak tumlovali na dvůr a řehot těch všiváků usoplených jim zučal v ušách ještě měsíc potem. Zešli sa u súdu, kde strýc ešte vyfásli 3 dni podmínečne, lebo to Janečkovi dokázať nemohli, ale tento dokázal opuchlú hubu.

Noc plná hvězd. Poctivý nálezce. Základním rysem člověčenstva je, že nalezené věci nevrací. Člověk je vůči nalezené věci neobyčejně měkký. Přiroste mu k srdci a nemůže se od ní odloučit. Na druhé straně je obvyklou věcí u člověka, že velice často něco ztratí, jinak by první věta pozbyla platnosti. Dokud ještě nebyly noviny a lidstvo žilo v polozvířecím stavu, ztrácel člověk své věci stejně jako dnes. Ztratil pravěký lovec kamennou sekyrku a jiné předměty, které byly nalezeny až za několik tisíc let, o čem svědčí četné nálezy v muzeích i v soukromých sbírkách. Vzestupem kultury bylo přirozeně nutno upravit právnický poměr mezi občanem, který něco ztratil, a mezi druhým, který to našel. I objevuje se zákon stíhající takzvané utajení nálezu. Aby to však nebylo přece tak kruté, objevuje se později nařízení o odměně poctivému nálezci. Poctivost odměňuje se 10% z nalezené sumy nebo ceny nalezeného a poctivě odevzdaného předmětu. Sám jsem kdysi před válkou zažil však případ, že úřady nedodržují správně, z nevědomosti snad, ono nařízení o odměnách poctivým nálezcům. Potloukaje se v noci Prahou, našel jsem na příkopech 10 haléř. I odebral jsem se na policejní ředitelství, kde jsem poctivě odevzdal celý obnos službu konajícímu inspektorovi a žádal, aby mé jméno bylo uveřejněno v novinách a abych dostal 1 haléř odměny. Policejní inspektor se však na mě rozkřikl, že prý mě zná, a řekl pouze 2 slova. Za katr! Ráno mě odvedli k nějakému pánovi do prvního patra, který zavedl se mnou protokol, a na základě prügl patentu byl jsem odsouzen k pokutě 5 korun v případě nedobytnosti na 48 hodin. Byl jsem nucen přijmout ti poslední podmínku, abych na státu vydělal, a tak mě ve 4 dny živili. Přesto však jsem se zapřisáhl, že když něco najdu, nikdy to nevrátím. Bohužel, nenašel jsem ničeho, kromě odloženého nemluvněte v průjezdě domu, kam jsem šel zavázat si tkaničku u boty. Nechal jsem nález nálezem.

0: Anna Buklová, posluhovačka ze Střešovic, šla ráno v 5 hodin na Královské vinohrady vyvářet prádlo rodině, u které posluhovala. Přecházející jízdní dráhu u křižovníků zakopla o nějaký předmět. Mimoděk všimla si tohoto předmětu s vrozenou chápavostí i hned uhodla, že je to kožená taška. Otevřela ji a uviděla tam různé papíry, kterým nerozuměla. Souc od přírody dobrák a poctivec od kosti. Odebrala se i hned na policejní ředitelství, kde předložila nález službu konajícímu úředníkovi. Prohlédnuv obsah tašky, úředník zbledl, vstal a rozechvělým hlasem řekl Aně Buklové: gratuluji vám, vy jste našla 7 896 000 korun v šekách k výplatě na Českou banku. Vám patří zákonitá odměna 10%, to je 789 600 korun. Anna Buklová podívala se blbě na policejního úředníka a opakovala po něm: 789 600 korun. Ano, řekl vážně policejní úředník, 789 600 korun. Sedněte si, zavedu s vámi protokol.
1: Milost pane proboha, jich prosím, pustěj mě domů, zaplakala Anna Buklová. Vždyť já přece za nic nemůžu, já musím jít vyvážet prádlo na vinohrady, já jsem opravdu o to jenom zakopla.
0: Ale paní, vždyť se o nic nejedná, to je přece jen formalita. Taková věc musí přece být úředně vyšetřena. Přijde to na žurnalistickou burzu a vaše jméno bude v novinách. Tak jak se jmenujete?
1: Ježíš Maria, milost pane, dala se do zvaní Anna Buklová. Tamba, já ráno vstanu jako poctivá ženská a večer mám být v novinách, panenko Maria, ještě takový trápení, celý život se tu jako pes. Střešovic chodím na vinohrady, z vinohradu líbně samý prádlo, zlí mě do hluboče uklízet, muž mě všechno proklastá, děti chodí otraný, na sobě mám poslední sukni.
0: Ale milá paní Konešlí, policejní úředník, to je přece moje povinnost zavést s vámi protokol. Neplačte, vidíte přece, že se jedná o miliony.
1: Můj svatý bože, řvala dál Anna Buklová, o miliony se jedná, dítě. Přece nic neudělala, takový trápení na starý kolena. Já jsem ráda, když si vydělám na cikorku pro ty moje parkanty. Všechno je teď dražší, jak kdybych si řekla na vinohradech o korunu na vejlo, tak mě vyhodí na ulici a potom schánějí jiný prádlo. Já jsem ještě za svého života nic dobrýho neužila, ale taky jsem nic neocizila a prala jsem výbavy, které nebyly ani spočítaný.
0: Zlatá paní, uklidněte se. Jedná se přec o 10%.
1: Já nechci mít nic se žádnýma procentama. Milost pane, pustěj mě domů, brečela dál Anna Buklová. Já tohle trápení nepřežiju, já musím být 7 hodin na vinohradech, kde se tam převaří prádlo.
0: Policejní úředník se na ní podíval vstekle, praštil s taškou o stůl a vykřikl: tak teď toho mám dost. Jak se jmenujete?
1: Anna Buklová, milost pane, zaječela poctivá žena.
0: Kde bydlíte?
1: Ve Střešovicích na silnici.
0: Číslo domu?
1: 67.
0: Narodila jste se?
1: Ano, milost pane, nebožka, maminka.
0: Ptám se vás, kdy jste se narodila?
1: 72.
0: Kde?
1: Doma.
0: Ale kde doma, v Praze nebo venku?
1: Venku.
0: Hergot, kde tedy na venkově?
1: V Zábělicích u Prahy.
0: Okres, hejtmanství, co bábo děláte? Vy se mě nějak kácíte. Když ji vzkřísili, pokračovalo se ve výslechu, který končil. Chcete tedy těch 10%? Vyjádřete se určitě.
1: Pán Bůh zachraň, milost pane, jenom mě puste. Moje nebožká matka vždycky říkala, s poctivostí nejdál dojdeš.
0: Podepište tady protokol.
1: Ve jménu otce i syna zasténala Anna Buklová a podepsala se sáhodlouze.

Asi za 4 hodiny dostavil se na policejní ředitelství mladý muž, připomínající svým vzezřením oholeného Američana. Pohřešil jsem, řekl lámanou němčinou, svou koženou tašku, která mě patrně vypadla z ruky v noci v jedné ulici. Jmenoval obnos, heslo šeku a dodal, nejde mě o ty peníze, ale o důležité obchodní poznámky o laciném nákupu husích z třev. Byl s ním zaveden protokol a když mu bylo oznámeno, že poctivý nálezce zřekl se zákonité 10% odměny, řekl Američan, král husích střev pro sebe, well, a odešel, odmítnuv zaznamenati si adresu Anny Buklovy. Večerníky přinesly ohromné sloupce o poctivé náleskyni, odmítnuvší bohatství. Annu Buklovou odvezli do nemocnice, poněvadž ji muž střískal do polosmrti ještě tutéž noc, když si v hospodě přečetl večerník. A z nemocnice byla Anna Buklová dopravena na psychiatrickou kliniku a odtud do Bohnic.

hřích. Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy, ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech dobrých i zlých?

0: noc s hvězdou.
1: Víno zrálo, slunce hřálo, minulý podzim. Srdce mělo, co si přálo, na všechno byl rým. Chodili jsme rozhalení, vítr nám vál do vlasů. To počasí dnes už není, zkrátka všeho do času. Když po čase potkal zase snad kamarád, kamaráda, no tak si podali obě ruce. A holky si pošeptali, kterého má, která ráda, pro koho jim tluče srdce prudce. Nikdo se nestaral o to, kdo co ví, a když někdo něco ví, no ať to ví, ať to, co ví, poví nebo nepoví. My všichni to víme, že je hezky, bylo hezky, a jak teprv bude hezky, až rozkvetou třešně a i švestky. Dnes to zebe, až Bůh brání, vítr se točí. Každý se infekce chrání, klobouk do očí. Je to známý nebo není, snad to poznám z hovoru. Jak počasí rychle mění kamaráda v bramboru. A proto se asi musí mluvit jenom o počasí, že nedozrály letošní švestky. Zprávy o povětrnosti hlásí, že se nevyčasí, že asi sotva bude zas hezky. Přitom ale samo sebou já to vím, samo sebou ale přitom on to ví, i když jeden druhému to nepoví. My všichni to víme, že se vítr zase otočí a že zažene mraky a že si to potom s

Ze starý tramvaje by byla prýma bouda u řeky někde v údolí. Bez tak se po Praze zoufale líně loudá a denervuje okolí. Měsíc by zíral na tu fantasii.

0: Noc plná hvězd.
1: Ano, myslím, že jsem tu dobře. Mám totiž pocit, že jsem jinde. Někde jinde. Já jsem si totiž vždycky přál vstoupit jednoho dne náhle někam jinam. Do jiných míst, do jiných časů. A tohle je nádherná krajina. Je to krajina jakoby vytvořená z žen. Krajina barev, vůní a snu. 6 žen a 1 kniha. Buďme diskrétní, pokud jde o ženy, a pokud jde o knihu, buďme smělí a troufalí. Vida deník. Uprostřed noci deník. A na stránce prvé popis osoby. Mé jméno je Jindřich, příjmením 8, kaštanových vlasů, vousů, výška 171 cm, zvláštní znamení žádné, otisky mých prstů najdete kde? Na všech hezkých ženách. Kde? V Londýně. A na stránce poslední báseň. No prosím, někdo básněmi začíná, někdo končí. Je mi dnes Bůh ví kolik let a vím, že už mám na kahánku. A těžko, že bych dneska svet jedinou hezkou Londýňanku. Do deníku na bílou stránku básničku píšu akorát. Až dopíšu, udělám kaňku a potom už mě nechte spát. Všem hezkým ženám v Londýně a je jich hodně na mou čest. Chci říct, že jsem v tom nevině, že vzal jsem si jich jenom 6 a ještě k tomu z cizích měst. Dnes bych jen připít chtěl jim rád, ať jejich zdraví pevné jest. A potom už mě nechte spát. Láska je ošemetná věc, konečně však to račte znát. Nic nezbude z ní nakonec. A proto už mě nechte spát. Komu to asi psal, komu to věnoval, té první Katy Howardovi, anebo té druhé? Tady Anna Bolejnová. Anna Bolejnová je krásná. Je krásná snad až moc. Nerad s ní proto chodím do společnosti. Lidé se totiž dívají. Nejsem žárlivý, ale jsou pohledy, které nesnesu. Ty pohledy patří Aně a říkají si pěkná, máš svý proporce a ty ti nikdo neveme. Tak mluví jejich pohledy. Jejich ústa však říkají, gratulujeme, veličenstvo,

jistě jste šťastno. Bylo bych šťastno, kdyby byla méně krásná. Proč trošku nešilhá, nebo nemá vpadlý život, nebo tak něco? Celou noc jsem nespal, chodil, přemýšlel a vymyslel. Anna se nesmí dozvědět o své kráse. Ráno jsem proto jen tak, jako by nic nadhodil. Poslyš, Andulko, ty bys měla mít lepší figuru. Tohle nic není. Ale ona se smála a řekla, že jsou jenom dvě možnosti. Buď prý si dělám legraci, anebo jsem pitomec. Ujistil jsem jí, že si dělám legraci, ale ve skutečnosti jsem pitomec. Žárlivý pitomec a nic víc.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky. Otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flé.

domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Byl mý baby. Přísahám. Byl mý baby.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Zajímavý článek píše Jiří Weigl. Zamýšlí se v něm totiž nad aktuálně dlouhodobým směřováním české zahraniční politiky, která se v čase Fialovy vlády zaklínala takzvanou hodnotovou politikou. To samozřejmě neznamenalo nic jiného než maskování, vazalství a prosazování cizích ekonomických a politických zájmů. My si však naopak potřebujeme udržet samostatnost našeho státu za každou cenu, chránit naše kulturní tradice i způsob života. Minulá vláda se okázale byla v prsa na odiv stavěným vznešeným a nekompromisním vyznáváním údajných vysokých hodnot, které nám prý odkázali Václav Havel, Tomáš Garrigue Masaryk a tak dále. Až Česká republika skončila, jak skončila, izolována se špatnými vztahy se sousedy i světovými velmocemi a přehlížena vlastně i těmi domněle bratrskými evropskými. Zradíme snad celé generace předků, které nám vybojovaly současnou českou státnost a suverenitu? O tom si můžete přečíst aktuální komentář doktora Weigla.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
2: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, to už je ovšem hodně dlouho.
1: Tam jste čet to parte nakonec?
2: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí. Oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
1: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
2: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš, ukažte. Ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii. Ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám. To byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci říct jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrý. Jako loni bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
1: Zima byla.
2: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, pojda, a uděláme huhulála. Tak to on ten kluk vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
1: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
2: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
1: A pak si vzpomínám na řízek.
2: Ano.
1: V té scénce váš partner seděl na řízku.
2: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu, můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku, já řeknu, já nejsem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená, on řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu a říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně, naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no, poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: Ano, ten řízek byl teplej.
2: Teplej? A nedá jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
1: Ano, sem někam jsem ho položil.
2: Aha. No ne, jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem.
1: No to by mohlo.
2: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koukneme se, ne?
1: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.

0: Noc plná hvězd.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka, proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Směr jsem schromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou, a to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Uzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec kalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám skází. A častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky mě našli. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl rád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra. Slušivém kroji z písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjí. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic s promyšlenými oklikami vybíjí. Jo, Ahoj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, způsoboval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudr z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního Bailey kukuřičnými duškami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Katiuša, Sulika, Když vítr bije do plachy, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Katiuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorní park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

0: Noc s hvězdou.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
2: Pro boha, co zase?
1: No ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku stropem.
2: To je od něj hezky.
1: Já si myslím taky, že je to od něj hezky, vej.
2: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
1: Ona říkala, že nemá čas.
2: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
1: Třeba nám chtěla udělat radost.
2: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
1: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lísky vrátím.
2: No a kdy to je?
1: No, ona říkala ve 8.
2: Ve 8. No tak to mám radost. Teď je čtvrt na 7. Než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já.
1: Karličku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
2: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
1: Ale večeře mám taky hotovou.
2: No dobře, ale taky se musím oholit.
1: No tak díky, ty nesíko, co bys jsi dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil, no,
2: no. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec.
1: No,
2: takhle člověk neví náhodou. V divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
1: No to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
2: No.
1: Já se z tebe zblázním.
2: Co je?
1: Namáčíš tu štětku do polivky.
2: Ježíši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
1: Takový dobrý vývar to byl. No to už nikdo nemůže jíst.
2: No, víš co? Nabídni to. Nabídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
1: Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš dva buchty a jes.
2: No. No to je celá večeře.
1: Ne, tady máš ještě hostici a dělej.
2: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí.
1: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě.
2: Tak. Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
1: No a co mám asi tak dělat, no?
2: Přišívat knoflíčky a ne trejdat každý den po divadle.
1: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
2: Jo, z hladu.
1: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
2: No, Ježiši Kristo!
1: Je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
2: Já jsem si pogriloval celou ruku.
1: A proč jsou tady dvě dírky?
2: No.
1: No tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky?
2: Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
1: 24,50. 24,50. Hele, Karle, no. Mám si vzít ty černý šaty? Ty jsi se měla poslední, jak jsi
2: byl. Jo.
1: Ty hnědý.
2: No, klidně.
1: A nebo tyhle ty co? Počkej, tyhle ty, hele. Takhle.
2: No.
1: Tyhle.
2: No jo, ty jsou prýmá. Ježíši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
1: Ty máš klukovu košili na sobě.
2: No tak proč mi ji dáváš?
1: Já ti ji nedávám.
2: Ježiši Kriste,
1: ty jsi si vzal.
2: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušil.
1: Jiný chodíš taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
2: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
1: Zapni mi to.
2: No já to zapnu. Počkej, nehejte.
1: Já čekám, co dělám? Au! Ty se ale nemám. Já jsem si tě kdy brala.
2: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu.
2: Ježiši.
1: Na to já mám tak.
2: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Pane, Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin.
3: Podívej se, on se Prášek.
2: Prášek?
3: No jo, to na co to je? Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
4: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
3: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
3: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
4: Tak dost, jo?
3: No.
4: Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do pucu, já se málem udusím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
3: Ano.
4: Podívej se. Pojď sebou.
3: Já jsem.
4: Je skoro.
3: Jo. Ano.
4: Osmý, rozumíš?
3: Ne, počkej.
4: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
3: Kariko, podívej se, já jsem hotová. Kdy to jde? Hele, Kariko, kolik je hodin?
2: No.
3: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal.
3: Co?
2: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
3: Já nevím, no, když jdou napřed.
2: Jo, aha, taky se mi zdá.
3: No, jdou
2: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapsy no. děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
3: Karle.
2: Co?
3: Sexy?
2: To tady v žádném případě, miláčku.
3: Tak. Kariško, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
2: jo?
3: Legitiv máš?
2: Jo, mám.
3: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
3: Máš, lístky máš.
2: No lístky, ty máš přece ty.
3: Jak to já?
2: Jistě.
3: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je... To
3: do
2: bych
3: ruky?
2: To bych je v té ruce musel mít.
3: Tak si jsi jistý ruky někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskavá, já mám přece paměť.
3: To nepotřebuju dělat.
2: No prosím, tady jsou, lidi to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
3: nic
2: neděje?
3: Neděje sem, no, nebo je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
3: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
3: no jistě, tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kriste.
3: Co?
2: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
3: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!